až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

0: problém, ať se na nocový spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší, kde najmout dá. Jo, jo, jo. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou ptá. Jo, jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

Dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točer, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than A Man Who Won't See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
2: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
1: Ano, to je
2: krásné odpoledne.
1: Když děláme docházku, ale je to tak?
2: Ano.
1: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
2: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
1: Jo.
2: Nejlepší je bezprostřední humor.
1: Bezprostřední humor.
2: Ano.
1: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
2: Ano.
0: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machančkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: A co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovny, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost žádnou.
3: To nemuselo být.
2: Ale muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, Hujer.
0: Už je čas,
1: jo, Hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam Aha. nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olbie, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako, proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: Nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, tu... ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: nebo
1: dopis. Jsme to měli na vrátnici, na vrátnici. Jo? Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským, Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemný k vás, Borozerovi.
1: Taky.
2: Děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Jo. Bonsoir, monsieur.
6: To je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je v tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co, když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: No, Angličan, no,
6: Angličan,
5: právě,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu servus signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: Ja, ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znovu se i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám, úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako,
5: jo,
6: jako co vyšacuju, jo, tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
6: Děkuju, otci, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Já barového?
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo báčí.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě, jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně. A za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Luďku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co já mám, no vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já vám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidný. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že je poštyrech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Za začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano, já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky a tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi
0: přehrával. Zřejmě,
2: jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No,
2: jako
0: co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že?
0: Jasně.
2: Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální, jako potkat se
2: no, ano, ne,
0: s Jiřím Cízlerem. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme. Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se krásně.
1: Se daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc,
3: za
1: takže Bčko, jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: Co dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jistě. Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Na vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč by se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás, člověče?
9: No neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
10: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
10: No neznáte, ale jsem člověk.
11: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
10: No dobře,
11: pane.
10: Tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěk a teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
10: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
10: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je.
9: Co?
10: Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
10: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čověče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
10: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
10: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
10: víte.
9: To tady zase člověk.
10: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svým mlíko, pane.
10: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival.
1: Ano. No.
3: A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny

0: Havana jaká?
1: Havana zapůsobila? Byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
0: Ano.
1: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo, auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
0: ano,
1: v 80.
0: polovina 80. let a pořád
1: a to byl stejný autopark.
0: Pořád je to tam stejný možná.
1: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
0: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
1: ale
0: souhlasím.
1: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky květy, celý den
0: ano.
1: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
0: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás.

0: Patriku i paní Macháčkovou.
1: Dobré odpoledne.
0: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
2: Dobře,
1: děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
1: Děkuji moc.
3: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Bčko.
2: Dobře.
3: Tobolka a Tobolka.
1: Ano, děkujeme.
2: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
4: Zdravím, Světlahora, po druhé. Volím Bčko.
2: Volíte Bčko.
1: Děkujeme.
2: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miroslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
5: No, olívka vřete, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
6: Vy do mě strkáte.
5: No, nestrkám.
6: No, jste na mě strčil.
5: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
6: Dobře, do člověka se strčil?
5: Ano.
6: Do člověka?
5: No, jděte pryč.
6: Do takovýho člověka.
5: Ano, který má hroší kůži.
6: Jo, jo.
5: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
6: Já si vemu svých pět prášků.
5: Ten mi dá,
7: To jíte, člověče, počkejte.
5: Co je vám? Sedněte si.
7: Ne, to zase za to nestálo, čeče, vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
5: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktor
6: Říha.
5: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
6: Co se stalo?
5: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
6: Jaké to byly prášky?
5: No to já nevím, pane
6: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
5: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
6: Já nevím.
5: No on neví. Pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím, pěkně, co se stalo?
5: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
6: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
5: No to já zase
6: nevím. No tak se ho zeptejte. Každá minuta je drahá.
5: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Doktor je zvědavý. Chce vědět, kde máte ty prášky.
6: V žaludku.
5: Aha. Pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím.
5: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
6: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
5: To nevím zase já, pane
6: doktore. Tak se zeptejte, každá minuta je od těho vám zobák na roce.
5: Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat. O doktora kujvá. A to byl asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
6: Kapce.
5: No, kapce. Tak, pane doktore.
6: Doktor Říha, prosím.
5: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
6: Tak mu je vemte a podejte mi.
5: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
6: Celasko?
5: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co
5: musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
6: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko,
5: nebo co? Já bych mu celaskom nikdy nedal.
6: A vy jste mu nedal vitamin C, vy nelido.
5: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
6: Vitamin C, to je přece celaskon.
5: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
6: Víte co?
5: Ano, co ne?
6: Běžte se uchlidnit někam hodně rychle do křoví.
5: No, jo, to už potřebuji delší dobu, nashledanou, doktor.
6: Je celaskon, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, víc, celá nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
2: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
1: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
2: Výborně.
1: S milými posluchači, s vámi.
2: Je to tak. Tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
1: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hvejnické ulici v Liberci začne v létě měřit rychlost chytrý radar. Krajské sportovní hry seniorů ovládl tým ze Zákup na Českolipsku. Jablonečtí fotbalisté ve finále domácího poháru prohráli s Karvinou. A čekejme polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Na dodržování maximální povolené rychlosti v Hejnické ulici v Liberci začne v létě dohlížet chytrý radar. Po frekventované silnici v Krásné Studánce projede měsíčně zhruba 120 tisíc aut. V minulosti jich většina rychlost překračovala. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje desetina řidičů. Přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Zkušební provoz někdy v červenci nebo v srpnu a ten ostrý v druhé polovině léta. Je to to samé zařízení, které máme na Dubici a v Oldřichově v Hájích. Tady se ale nejedná o úsekové měření, ale o okamžité měření v tom blízkém prostoru restaurace U Medvěda.
0: Maximální ceny paliv dnes znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín je o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Liberecký kraj bude na celostátním kole sportovních her seniorů v srpnu reprezentovat tým ze Zákup na Českolipsku. V konkurenci 30 družstev se na první příčku při včerejším krajském kole v Novém Boru probojoval tým číslo 2 Zákupského klubu aktivních seniorů. Letošního 7. ročníku se zúčastnili rekordní 200 soutěžících, říká předsedkyně pořádající krajské rady seniorů Miroslava Palečková.
3: Loni to bylo v České Lípě a předtím se pravidelně střídal Tanwald a Lomnice nad Popelkou. A myslím si, že to tam ten příští ročník zase přeneseme, a protože nám jde taky o to, aby ty lidi jako viděli zase kus něco jiného, že jo, z toho kraje.
0: 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojilo skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Sport. Fotbalisté Jablonce domácí pohár nezískali. Ve finále MOL Cupu sice nad Karvinou vedli, nakonec ale prohráli 1-3, když od 57. minuty dohrávali bez vyloučeného Sighatea. Severočichům tak hrozí další sezona bez evropských pohárů, pokud by Unie evropských fotbalových asociací Karvinou kvůli korupční aféře do svých soutěží nepustila. Prošel by Jablonec jako pátý tým ligové tabulky do předkola konferenční ligy. Pokračuje jeho trenér Luboš Kozel.
4: Já bych nechtěl spekulovat na tohle téma, ale samozřejmě pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil. Počasí.
0: A bude převážně polojasno nebo oblačno, po ránu je méně oblačnosti, výrazně čekejme pak večer, kdy se bude ale vyjasňovat. Během dne se ojediněle můžou přidat přeháňky a teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině 21. května v kalendáři, k tomu také čtvrtek a ze studia Českého rozhlasu Liberec popřeme hlavně dobré ráno a také příjemný poslech. Společně už za okamžik usedneme také do školních lavic, ale nebojte se, nejde o žádnou nultou hodinu. Zamíříme na Jablonecké gymnázium u Balvanu. Tam totiž panuje poměrně vyostřená atmosféra. S novým vedením, které nastoupilo na začátku loňského školního roku, totiž nejsou spokojení ani učitelé a ani studenti. Co konkrétně se jim nelíbí, to vám přiblížíme už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Na pozitivní notě odstartováno také v tomto momentě čtvrteční. Dobré ráno, vítáme vás u vysílání, vítáme vás také do nového dne. Je to teď tedy v moment 11 minut po 5. hodině, kdy můžeme zamířit do Jablonce nad Nisou a zaměříme se na dlouhodobé spory s novým vedením, které se momentálně vedou na gymnáziu u Balvanu. Už na konci dubna popsala Mladá fronta dnes nespokojenost učitelů s kroky, které nové vedení dělá. Učitelé dokonce se neúspěšně usilovali o odvolání zástupce ředitelky. Nespokojení nejsou pouze učitelé, ale i studenti. Situací ve škole se navíc musela zabývat i Česká školní inspekce, školská rada a kraj. Podrobnosti tak zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Studenti a studentky si stěžují především na organizační chaos ve škole. Všichni studenti i studentky si přáli zůstat v anonymitě, proto mají pozměněné hlasy. Redakce ale jejich identitu zná.
2: Bývají zmatky v rozvrzích, v jakýchkoliv změnách. Pan zástupce, potažmo paní ředitelka, nejsou schopni operativně řešit žádné problémy. Přijdeme za panem zástupcem, ten řekne, počkejte, to se musím zeptat paní ředitelky. Tak se rovnou sebereme, jdeme za paní ředitelkou a ta řekne, že neví, že máme jít za panem zástupcem.
1: Redakce má k dispozici i vyjádření několika dalších studentů a studentek, kteří upozorňují na stejné problémy. Nelíbí se jim ani neprodloužení smlouvy Simonu Borskému, rodilému mluvčímu z Velké Británie, který na škole učil 14 let a pomáhal připravovat studenty ke zkouškám pro získání jazykových certifikátů. Sám Simon Borský rozhodnutí vedení respektuje. Nelíbí se mu ale, jak se o něm dozvěděl.
3: I was contacted by one of my colleagues.
1: Před víkendem mě kontaktovala jedna kolegyně a psala mi, že všechny mrzí, že příští školní rok už s nimi nebudu pracovat. To pro mě byla novinka, protože mě vedení školy neinformovalo. Zklamalo mě, že jsem se to dozvěděl takhle a přijde mi to neúctivé. Mluví také o chaosu v rozvrzích, kdy často na poslední chvíli zjišťoval, koho bude učit. Celkově situaci ve škole popisuje jako toxickou.
3: The atmosphere is massively toxic right now.
1: Před Simonem Borským ve škole už skončilo několik učitelů. Studenti si stěžují, že noví vyučující nemají dostatek zkušeností a kvalita výuky proto upadá. Ředitelka gymnázia u Balvanu Michála Mutl říká, že se situaci snaží řešit.
4: Proběhla debata žáků s vedením školy. My se pokoušíme jako vedení školy hledat určitou platformu k tomu, jak bychom mohli se žáky otevřít takový komunikační kanál, aby právě se ta komunikace mezi námi zlepšovala.
1: Lepší komunikaci po ředitelce chtěla po podzimním šetření i Česká školní inspekce. Ředitelka ale odmítá, že by s řešením přišla pozdě.
4: Tady je vždycky možnost, aby žáci mohli přijít kdykoliv, se na cokoliv zeptat. Dveře ředitelny jsou otevřené, takže pokud něco někomu je nejasného, tak já jsem velice otevřená k tomu, jakkoliv se žáky diskutovat.
1: Další interní záležitosti ale odmítá komentovat.
4: To jsou personální interní věci té školy, které se řeší přímo uvnitř organizace.
1: Situaci řešila i školská rada a kraj. Co řešila školská rada, popisuje její dnes už bývalý člen Radim Šikola.
5: Není úplně normální, aby se na školskou radu obraceli rodiče, manželé nebo partneři vyučujících, že komunikace totálně vázne. My jsme upozorňovali na to, že je potřeba provést nějakou mediaci. Upozorňovali jsme na to, že je nevhodné chování ze strany zástupce ředitele. Všechno to vedlo dokonce k tomu, že v červnu loňského roku školská rada doporučila zřizovateli odvolání ředitelky školy a vypsání nového konkurzu.
1: Kraj návrh školské rady ale nereflektoval.
5: Výsledek byl, že zástupci za zřizovatele byli ze školské rady odvoláni.
1: Tito zástupci přitom byli znovu zvoleni jen 3 měsíce před svým odvoláním.
5: Že jsme měli pravdu, tak to potvrdila Česká školská inspekce, která v průběhu září-října provedla hloubkovou inspekci. A výsledkem té inspekce bylo naprosto jednoznačně určení toho, že ve všech bodech, které se týkají vedení školy vychází jako nevyhovující. Zřizovatel to ví. Paní Skalická je o tom informována a pořád tvrdí jednu jedinou věc. Moderní škola, nová paní ředitelka, nová vize.
1: Inspekční zpráva, o které Radim Šikola mluví, je k dispozici na webu České školní inspekce. Ve zprávě mimo jiné stojí: vysoká míra nespokojenosti pedagogů a žáků se způsobem komunikace s vedením školy, přenosem informací a organizací vzdělávání se nepříznivě odráží na celkovém klimatu školy. Inspektoři naopak pochválili snahu vedení o celkovou modernizaci školy. O rozhovor jsme požádali i krajskou radní pro školství Jitku Skalickou ze Starostů pro Liberecký kraj. Ta nás ale odkázala na vyjádření, které Českému rozhlasu poskytla na tiskové konferenci na začátku května.
6: Řešit s ním ten svůj pohled, ty nejasnosti a podobně, a připravuje setkání všech zaměstnanců v první polovině června. Cílem je, aby se shodli na hodnotách té školy a zároveň, aby se shodli na tom, že se prostě vzájemně budou respektovat.
1: Víc situaci Jitka Skalická zatím nekomentovala. Dále o ní chce informovat až po skončení mediací v červnu. Rodiče, studenti i učitelé jsou ale stále nespokojení, proto budeme situaci sledovat i nadále.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5:21 k tomu a dnešek můžeme nastínit jako převážně polojasný nebo oblačný. Méně oblačnosti může být přechodně ráno, večer následně bude pokračovat vyjasňování a během dne se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty ale zatím drží, dnes tedy mezi 19 až 22 stupni. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno a večer očekáváme slabý, přes den posléze mírný severozápad až severní vítr a dobrá zpráva závěrem, biometeorologická předpověď zůstává mírná, tedy na jedničce. I v 5:21 vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec, popřejeme příjemný poslech a hlavně úspěšný čtvrtek 21. května.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naďa Urbánková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, společně s ní je také Karel Černoch a píseň Vzácný nápoj mládí. 5 minut nás dělí od 17:30, my se ale na okamžik vydáme k odpoledním hodinám, a to konkrétně k dnešní 13:00, kdy budeme vysílat pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a hlavně na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá Superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.

0: Kdy se do Jablonného podještědí vrátí ztracená následně nalezená lebka svaté Zdislavy, to se dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec nad Nisou by měl dnes dokončit administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Magistrát v dubnu odkoupil společnost, která budovu v Liberecké ulici vlastní. Na dnešním zasedání budou zastupitelé jednat o zaniknutí firmy a převedení majetku na město. Díky tomu bude moci vedení města žádat o dotaci na opravu budovy. Městské slavnosti v Chrastavi na Liberecku by v budoucnu mohly být o den kratší. Námět na zkrácení obdrželi zastupitelé. Spustili proto anketu pro veřejnost. Lidé můžou hlasovat, zda chtějí slavnosti na 3 nebo na 2 dny. Doposud trvala kulturní akce od pátku do neděle. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1,5 miliardu korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Ebole na severovýchodě Demokratické republiky Kongo podle lékařů podlehlo více než 130 lidí, dalších více než 600 je podezřelých z nákazy. Světová zdravotnická organizace varuje, že počet nakažených by se tam mohl dál zvyšovat. A bude polojasno až oblačno, přes den se ojedinělé přidají přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A oprava povrchu silnice omezili průjezd ulicemi Hašlerova až k ulici Klicperova v Liberci, tedy i na městě Příbramské a na Zátoči.

0: počasí.
1: Myslím si, teploty dnes potěší, ty nejvyšší mezi 19 až 22 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu očekáváme převážně polojasnou nebo oblačnou oblohu. Méně oblačnosti by mohlo být tedy ještě v ranních hodinách. Večer se následně bude vyjasňovat a během dne se ojediněle vyskytnou také přehánky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Skupina Činasky 12 minut před 6 hodinou 21. května v kalendáři. Myslím si, co platí a hlavně tedy, co je osvědčené, to bývá většinou dobré. A platí to i o humoru. Když se

0: Co to je za smát? Pusťte si třeba úryvek některé z humoristických povídek Miloslava Šimka, anebo poslouchejte naší stanici a my ji pustíme za vás.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a strušky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Výstavbu repliky Technikova pavilonu v Liberci komplikují chyby v projektu. Hřensko na Děčínsku připravuje otevření Edmundovy soutězky. A bude polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkooběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrlík.
3: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
1: Stavba nového Technikova pavilonu v Liberci se opozdí. Replika historicky cenné budovy v areálu bývalých výstavních trhů měla být hotová v půlce května. Práce ale potrvají do srpna. V projektu jsou totiž chyby, které znemožňují plynulé pokračování, uvedla primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO. Projektový tým bude teď hledat řešení s kanceláří architektury města. Ta zpracovávala projektovou dokumentaci. Kvůli chybám se stavba o zhruba 6 milionů prodraží. Celkem by tak měla stát necelých 47 milionů. Po dokončení má sloužit jako pobočka městského informačního centra. Hřensko na Děčínsku se intenzivně připravuje na otevření Edmundovy soutězky. V ní obec provozuje plavbu po lodičkách. Teď se mohou návštěvníci svést na pramicích jen v sousední divoké soutězce. Nad Edmundovou soutězkou správa Národního parku České Švýcarsko ještě zajistí nestabilní skalní masiv.
4: Podle starostky Kateřiny Horákové ze sdružení soutězky Věc veřejná, věc neprodejná by se mohli první turisté svést na lodičkách v Edmundově soutězce na začátku června. Také letos budou smět do soutězky v omezeném počtu a s průvodcem. Podle Horákové se ale bude jednat o víc lidí, než tomu bylo loni. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem otevře případ násilníku ze Siřemi na Lounsku. Obviněni jsou dva muži a dvě ženy. Jeden z mužů unesl ženu a nejméně 3 měsíce ji věznil, mučil a znásilňoval. Obviněné ženy o tom podle obžaloby věděly, protože oběti v době násilníkovy nepřítomnosti nosili jídlo. Vězněné ženě se podařilo utéct. Další muž pak jiné ženy znásilňoval. Hrozí jim až 12 let vězení.
2: Počasí.
1: A čekejme převážně polojasno nebo oblačno, po ránu je méně oblačnosti, během dne se ojediněle můžou přidat přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat a teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici první třídy číslo 35 už Žďárku na Liberecku stojí v pravém jízdním pruhu porouchané osobní auto bez označení. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 6. hodině přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec příjemný poslech našeho čtvrtečního dobrého rána, které nám pokračuje a pokračuje cestou do francouzské metropole. Za okamžik se totiž vydáme do Paříže. Dnes se totiž bude dražit část jedné z jejich nejikoničtějších staveb, a to konkrétně Eiffelovy věže, ne tedy té, která aktuálně stojí a která slouží tedy turistům i jako typická ikona Paříže, ale bude se dražit původní točité schodiště, které právě na Eiffelově věži stálo. Kdo se po něm tedy vůbec prošel, zároveň proč už není součástí slavné památky a to nejdůležitější, jaká je vyvolávací cena a také odhad, kam až by mohla vystoupat. To vše zmíníme už za okamžik v další reportáži ranního vysílání během čtvrtka 21. května.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Do další části Dobrého rána jsme vkročili po písni skupiny Olympic, teď už tedy v čase 12 minut po 6. hodině, kdy se můžeme společně vydat do Paříže. Tam dnes vydraží schody, které vedly do nebe. Jde totiž o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, která má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro této slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Muzeum d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
3: New York, puis également le Canada.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes se můžeme těšit na poměrně příjemné počasí. Teplotní věce nebo teplotní stránka celého dne 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno ještě přechodně méně oblačnosti, jinak ale očekáváme převážně polojasno nebo oblačno a během dne se ojediněle opět vyskytnou přehánky. Večer se ale bude postupně vyjasňovat. Biozátěž mírná na jedničce a ráno a také večer hlášený slabý, přes den mírný severozápad. Západní až severní vítr.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: Společně s Lídou Routovou se podíváme také na plány obce Dubé, a to konkrétně v okolí fotbalového hřiště.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na dodržování maximální povolené rychlosti v Hejnické ulici v Liberci začne v létě dohlížet chytrý radar. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje desetina řidičů, přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem naplánovalo vedení Dubé na Českolepsku dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou dnes jednat o pokračování projektu. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Jablonečtí fotbalisté v této sezóně trofej nezískají ve finále domácího poháru, ztratili vedení a v Hradci Králové podlehli Karviné 1-3. Další informace ze zápasu uslyšíte v našem vysílání krátce po 7. hodině. A čekejme polojasno až oblačno, přes den s ojediněle s možností přeháněk, a teploty vystoupí až na 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Ostašovská v Liberci je kvůli rekonstrukci vodovodního řadu uzavřena, objížďka značená, vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy dobrého rána, které pro nás měla připravená Lída Routová. 6 hodin 32 minut, to je čas, kdy pokračuje naše ranní vysílání. My můžeme nastínit následujících 30 minut co do programu vysílání. Už za okamžik totiž nabídneme další pohled do Libereckého kraje. Přidáme aktuality a zajímavosti bez pochyby. A k tomu se před 7 hodinou vydáváme za předškoláky. Společně s nimi dnes připomeneme tedy jednu lodní událost a zároveň tedy u lodní dopravy obecně zůstaneme. Co konkrétně s nimi budeme řešit, to se dozvíte před 7 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Na takové správné, ale trochu melancholické notě jsme pokročili v ranním vysílání, a to během tedy 21. května, čtvrtek pokračuje. Řidičům tedy nejen v tomto momentě, tedy v čase 9 minut po půl sedmé, popřejeme šťastnou cestu. K tomu můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout i další aktuality a zajímavosti. Ku příkladu, obyvatelé Semil by měli počítat s tím, že z provozních důvodů budou v pátek 22. května budovy Semilského městského úřadu pro veřejnost celý den uzavřeny. Přesunout se můžeme i na web města Turnov. Zámecký park na Sichrově se totiž o víkendu, tedy teď 23. a 24. května, promění v pohádkový park, kde se děti doslova vyřádí při plnění soutěžních úkolů, a to na různých stanovištích, a také budou mít možnost setkat se se spoustou pohádkových postav. Za odměnu pak čeká na každého dětského účastníka dárek, tak pokud třeba pro ratolesti vymýšlíte ještě teď program na víkend, věřím, že v tomto směru jsme byli schopni dobře poradit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaký bude dnešek v Libereckém kraji? Po stránce teplotní velmi příjemný 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes teploty do 18 stupňů. Ráno ještě přechodně méně oblačnosti, jinak ale očekáváme den převážně polojasný až oblačný a během dne by se mohly ojediněle vyskytnout i přehánky. Takový výhled máme na čtvrtek 21. května v Libereckém kraji.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

21. května v kalendáři a před 30 lety došlo na Viktoríně jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Z příjemnějšího pohledu, jak si děti představují trajekta, k čemu podle nich slouží?

0: zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam si jela?
2: To na Sardinii.
1: A co si tam dělala?
2: To my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
3: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
3: Mm-mm.
1: A chtěl by si někdy jet v trajektu?
3: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
3: Milion.
2: 10. Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
3: 50.
2: Nekonečno 1000.
4: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
3: 1000 hodin.
2: 10 kilometrů.
5: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonečtí zastupitelé dnes projednají administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. V Tato bytech na Semelsku plánují opravit hostinec. Profesionální hasiči v Mladé Boleslavi hledají nové kolegy a čekejme polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Jablonec nad Nisou by měl dnes dokončit administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Magistrát v dubnu odkoupil společnost, která budovu v Liberecké ulici vlastní. Na dnešním zasedání budou zastupitelé jednat o zániku firmy a převedení majetku na město. Díky tomu bude moct vedení města žádat o dotaci na opravu budovy. Vybudovat v ní chce 34 bytů. Náklady odhaduje na 100 milionů korun. Jednání zastupitelů začíná ve 13 hodin. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by měla policie církvi vrátit 30. května. Uvedla to na síti X. Relikvii před týdnem ukradl z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy 35-letý muž. Poté ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie ho zadržela dva dny po krádeži. Relikvii by měla policie církvi předávat v den, kdy římskokatolická církev slaví památku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí bude proto tradiční zdislavská pouť. Zda bude lebka znovu vystavena a za jakých podmínek se teprve rozhodne. Jednat o tom bude nově vzniklá komise. Vedení Tato byt na Semelsku chystá opravu budovy hostince u studničků. Nemovitost loni koupilo za 5 milionů korun. Hostinec stojí v sousedství tamního kulturního domu a obec tam chce po hostinské službě zachovat, říká nezávislá starostka Lenka Malá.
3: Chceme, aby to zůstalo teda restaurací se stejným názvem. Chceme tam působit jako z pozice restaurace, venkovního stánku a podobných aktivit. Vedle máme kulturní dům, kde se pravidelně každý měsíc konají kulturní akce.
1: Nové kolegy hledají do svého 45členného výjezdového týmu profesionální hasiči v Mladé Boleslavi. Nahradit by měli například zaměstnance, kteří půjdou do důchodu nebo přejdou na jinou pracovní pozici. Sbor bude potřebovat zhruba 10 nových hasičů. Ředitel územního odboru Mladoboleslavské profesionální jednotky David Barta vyjmenovává některé zkoušky, které musí zájemce o práci hasiče zvládnout.
4: Absolvuje se plavání, nezbytný, to je povinný, aby jsme věděli, zda ti uchazeči jsou schopni vůbec plavat, protože hasič by měl umět plavat. No a potom jsou to vytrvalostní disciplíny, jako jsou kliky, sedlehy, a nebo se to potom nahrazuje třeba, když někdo nechce dělat kliky, tak dělá chyby na hrazdě a podobně.
2: Počasí.
1: A bude převážně polojasno nebo oblačno, po ránu je méně oblačnosti, během dne se ojediněle můžou přidat přehánky, večer čekejme postupné vyjasňování. A teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. A vítr fouká slabý, přes den čekejme mírný severozápadní až severní a k večeru opět slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je tam uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Také po 7. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Popřeji hlavně úspěšný čtvrtek s datem 21. května. My se společně ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za okamžik také vrátíme ke včerejšímu podvečernímu, potažmo večernímu času a přesuneme se do Hradce Králové. Tam se totiž odehrálo finále MOL Cupu, tedy českého fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou. Utkání připomeneme už za okamžik v další reportáži, k tomu samozřejmě přidáme i ohlasy aktérů po závěrečném hvizdu. Přejeme tedy dobrý poslech a dobré ráno.

0: Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme dobrý poslech čtvrtečního dobrého rána, během kterého máme možnost vrátit se ještě tedy ke včerejšku, včerejším událostem, a to hlavně tedy těm sportovním. Fotbalisté Jablonce totiž v této sezóně trofej nezískají. Ve finále domácího poháru ztratili vedení a Karviné nakonec podlehli 1-3. Zatímco v kabině Severočechů panovala po zápase smutná atmosféra, trenér Slezanů Marek Jarolím na tiskové konferenci schytal tradiční sprchu šampaňským.
1: Teď se vám představil můj tým, že když už tak už, to znamená, když už něco, tak na plný pecky, takže to teď předvedli a skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Jsou to krásné zážitky, které si budeme pamatovat na celý život.
2: Řekl spokojený a už značně promočený kouč Karviné Marek Jarolím. Slezané od 17. minuty po proměněné penaltě Java prohrávali. Na přelomu poločasu ale zásluhou Trev Kondeho s Viniciusem skóre otočili a pak navíc přišel možná klíčový moment zápasu. V 57. minutě totiž střídající křídelník Jablonce Singatech nakopl soupeře a dostal přímou červenou kartu.
3: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnil ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako akorát v negativním slova smyslu. No.
2: Litoval trenér poraženého Jablonce Luboš Kozel. Karviná si triumfem v Molkapu zajistila účast ve čtvrté předkole Evropské ligy, figuruje ale v aktuální korupční kauze a je možné, že Unie evropských fotbalových asociací UEFA ji do svých soutěží nepustí.
1: Nechce se mi teď o tom přemýšlet. Čte člověk samozřejmě, ale nic nevím, takže teď je člověk rád za tu trofej, tu už nám nikdo nevezme a co teď bude, tak asi ovlivnit nemůžeme.
3: Samozřejmě, pokud klub je obviněný nebo jako vyšetřuje se z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měli reprezentovat v Evropě. Ale samozřejmě to nemá společného s zápasem a že ty hráče to mužstvo prostě podal takovýhle výkon a si ten pohár prostě zasloužil.
2: Přiznal Luboš Kozel, kouč Jablonce, který by v případě, že by UEFA start v evropských pohárech Karviné zakázala, čekalo předkolo konferenční ligy. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních hodinách očekáváme přechodně méně oblačnosti, jinak bude den převážně polojasný až právě oblačný. Následně se během dne vyskytnou místy také ojediněle přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší denní teploty, tady je to velmi příjemná záležitost, 19 až 22 stupňů Celsia, na horách mezi 15 až 18 stupni. Pokračuje nám tedy další jarní den v Libereckém kraji, ráno a večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce. Ta značí mírnou zátěž. 7 hodin 16 minut, čas, kdy přejeme rozhodně příjemný poslech, popřejeme ale také řidičům šťastnou a pokud možno poklidnou cestu.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak to vypadá se reprezentací Libereckého kraje na sportovních hrách seniorů? Ne, to se dozvíte už za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle úřadu za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%. Na radnici v České Lípě se kvůli nové vyhlášce o zkrácení nočního klidu obrátili pořadatele kulturních akcí. Dřív museli organizátoři červnových festivalů Všudybud a Goldies hudbu stlumit ve 2 hodiny ráno. Podle v březnu schváleného znění vyhlášky to má letos být už o půlnoci. Liberecký kraj bude na celostátním kole sportovních her seniorů v srpnu reprezentovat tým ze zákup na Českolipsku. V konkurenci 30 družstev se na první příčku při včerejším krajském kole v Novém Boru probojoval tým číslo 2 zákupského klubu aktivních seniorů. Maximální ceny paliv dnes znovu vzrostou, cenový strop pro benzín je o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než včera. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. A bude polojasno až oblačno, přes den ojedinělé možností přehánek. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely ulice Slavíčková Františkovská v Liberci. Objížďka značená vede ulicemi Františkovská, Vaňurova a Matoušova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a my po zprávách Lídy Routové popřejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy můžeme také nastínit program na následujících 30 minut. Už za okamžik nás čekají další aktuality a regionální informace. Chybět nebude telefonát meteorologům a před 8:00 se podíváme na téma, které koluje nejen tedy po internetu, já osobně jsem ho zaznamenal na mnoha platformách a vždy s poměrně zajímavými komentáři. Budeme si povídat o ebole. To by totiž mohl být nakažený americký občan, kterého v noci na dnešek přivezli doktoři do pražské nemocnice na Bulovce. Muž zatím příznaky nemá, což by ale mohlo trvat i několik týdnů, než bude možné vážnou nemoc vyloučit. Jak to tedy s tou potenciální ebolou je nebo není, to probereme společně právě před 8:00 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Dnes maři ve čtvrtečním dobrém ráno v éteru Českého rozhlasu Liberec. My vás i 9 minut po půl osmé zdravíme u poslechu a zdravíme do nového dne. Můžeme nabídnout další pohled také do libereckého kraje. Zájemci se totiž tuto sobotu můžou vydat na procházku Bedřichovem, a to společně s historikem Luborem Lacinou. Půjdou po naučné stezce Bedřichovské výhledy. Uvidí zajímavá místa Bedřichova na dvou okruzích různé náročnosti. Seznámí se s historií obce, také sklárny, závodu Jizerská 50 i místními památkami a přírodou. Tak v případě, že se budete chtít zúčastnit, můžeme doplnit, sraz je naplánován na 11. hodinu, a to u centrálního parkoviště Bedřichov stadion. A živo bude v Ralsku a také jeho okolí bývalé vojenské letiště. Bude totiž tento víkend hlavně sloužit skautům. Po 10 letech se do Česka vrací skautský intercamp. Na víkendovou akci dorazí skauti z Německa, Francie, Gruzie, Maďarska a také dalších zemí, včetně amerických oddílů působících v Evropě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme přehled počasí a slibovalo jsme ho společně s meteorology. Proto vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, prozraďte, jak to dnes bude teplotně? Ráno tedy totiž poměrně příjemné, tak by to mohlo být příjemné i během dne, tedy věřím tomu zatím, tak uvidíme, jak to bude dnes vypadat.
2: Ty ranní teploty jsou opravdu teď aktuálně vyšší, než byly v těch předchozích dnech, tak měříme mezi 10 a 13 stupni, nebo spíš kolem 12-13 stupňů v nižších polohách na horách okolo 8 a přes den potom teploty vystoupí mezi 19 a 22 stupňů na horách mezi 15 a 18.
1: To je skutečně velmi příjemný výhled a myslím si, zatím tady začínáme na pozitivní notě. Na druhé straně člověk si nemůže nevšimnout té oblačnosti venku a opět tedy otázka, která se v tomto směru nabízí, přidají se k tomu nějaké přeháňky?
2: Ta zvětšená oblačnost by měla převládat po většinu dne. Opravdu se potom mohou vyskytnout i spíše ojedinělé přeháňky. Četnější můžou být spíše jenom na horách. Ta oblačnost potom začne ve večerních hodinách ubývat.
1: Znamená to tedy, že nám pokračuje další tradiční jarní den pro Liberecký kraj. O tom nás ostatně informovala paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. My děkujeme za informace, popřejeme krásný den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.

80. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 12 minut nás dělí od 8 hodiny, přejeme dobrý poslech, dobrého rána, které tedy pokračuje i v tomto čase. My jsme před okamžikem také nastínili, kterým směrem se v tomto čase vydáme. Američan s podezřením na nákazu ebolou je v Česku. Soukromé letadlo, které ho převáželo z Afriky, dosedlo na letiště v pražské Ruzyni včera večer krátce po 11. hodině. Lékaře, který byl v kontaktu s nakaženými lidmi, pak záchranáři převezli do fakultní nemocnice Bulovka. Během cesty byl ve speciálním zařízení, díky kterému se nenakazí další lidé. V pražské nemocnici zůstane muž zhruba 3 týdny na pozorování. Zdravotníci budou sledovat, jestli se u něj projeví nemoc, která se na začátku podobá chřipce.
1: Riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost.
2: Ujistil ve vysílání Českého rozhlasu ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. O umístění muže na kliniku infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka ho požádalo americké velvyslanectví. Deník Washington Post s odkazem na své zdroje včera napsal, že nevpustit nakažené Američany zpět do vlasti je přání Bílého domu. Proč se o svého občana nepostarají Spojené státy sami, ministr Vojtěch nevysvětlil.
3: V tuto chvíli vlastně nejsou schopni se o ty pacienty postarat. To je odpověď, kterou já jsem dostal, proto jsme byli osloveni.
2: Americký lékař přišel do kontaktu s člověkem nakaženým ebolou, když pracoval v nemocnici na hranicích Ugandy a Konga. U jednoho z jeho lékařských kolegů se už nákaza potvrdila, jak popsal ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
4: Pokud ten lékař používá osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice, ochrana dýchacích cest, nějaký štít na obličeji, tak to riziko přenosu je velmi nízké, ale v tomto případě jsme přistoupili k tomuto postupu, protože jeden z té skupiny opravdu onemocněl, má potvrzené onemocnění, takže z toho důvodu došlo k hospitalizaci, respektive k označení toho člověka za hypotetický případ.
2: Jestli je nakažený i muž, který v noci přiletěl

0: do Česka zatím není jasné. Ebola má inkubační dobu až 21 dní a Američan proto zůstane v pražské nemocnici na pozorování 3 týdny. Jeho zdravotní stav budou čeští lékaři sledovat přes speciálně upravený biobox, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: My vidíme na pacienta, pacient vidí na nás a tam je celá řada prostupů, kterým se dá podat třeba infuze, jídlo. A protože tam je podtlak, tak vlastně ty chorobopolné zárobky nemohou ven a potom jsou tam systémy HEPA filtru, které vlastně ten vzduch filtrují, aby se nedostaly ven právě žádné bakterie, eventuálně viry v tomto případě, které by tam mohly kolovat.
0: Ebola se podle Světové zdravotnické organizace na severovýchodě Konga šíří už od dubna. Situaci zhoršují ozbrojené konflikty, kvůli kterým své domovy opustili miliony lidí. Do oblasti také míří uprchlíci z Jižního Súdánu, Rwandy nebo Burundi. Podle zástupkyně WHO v Kongu N. Ansiové proto musí úřady postupovat opatrně.
2: Pokud použijeme donucovací prostředky a obyvatelé s nimi nebudou souhlasit, budeme svědky toho, že podezřelí pacienti budou odmítat přijít do nemocnic a zdravotnických zařízení. Od neděle, kdy na místo dorazily zdravotnické týmy, jsme proto začali spolupracovat s církvemi, školami a taky komunitními lídry.
0: Na místo míří i týmy, které mají s nemocí zkušenosti z období mezi lety 2013 a 2016. Tehdy na virové onemocnění zemřelo víc než 11 000 lidí. Podle Marka Petráše z Ústavu epidemiologie a biostatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se ale svět od té doby poučil.
3: Bylo to vlastně zavedení určitých opatření v místě postižení, izolací, určitých návyků. To všechno jsou vlastně zkušenosti z minula, které se teď mohou velmi dobře uplatnit.
0: Na ebolu v současné době existují dva druhy vakcíny. Ochrání ale proti jinému kmenu nemoci, než který se teď v Africe šíří. Vyvinout novou vakcínu proti tomuto konkrétnímu kmeni podle WHO potrvá asi 6 až 9 měsíců. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vašich cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ať už v ranních hodinách jedete kamkoliv, hlavně tedy potřebujeme šťastnou a pokud možno poklidnou cestu. A to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Čtvrteční Dobré ráno pokračuje také po 8. hodině a v tomto období také končí dvoutýdenní lhůta, kterou stanovili hasiči správě Národního parku k dohledu nad požářištěm v oblasti okolo Chřibské. Znamená to tedy, že už je požár minulosti a případně jak to vypadá na místě? To vše nabídneme ve vysílání už za okamžik. Přejeme tedy příjemný poslech a hlavně dobré ráno.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Do další hodiny Dobrého rána jsme vkročili po písni Michala Tučného 11 minut po 8 hodině. My se tedy ale můžeme vrátit právě k půlnoci mezi dnešním a včerejším dnem. Půlnoc totiž udělala definitivní tečku za nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž doba, po kterou musela správa parku s pomocí 6 jednotek dobrovolných hasičů držet nad požářištěm neustálý dohled. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech v sobotu 2. května a víc než 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. Od té doby, kromě dobrovolných hasičů, vyráželi pravidelně do terénu na protipožární hlídky i strážci parku.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek, strážce Miroslava Rohlíka. Vy jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Na co se budete dívat?
2: Termovizi, jestli někde nemáme nějaký zahoření, nějaký doutnání.
1: A vy teda půjdete na hlídku ještě před půlnocí.
2: Jo, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku. Potom hasiči prakticky z více jednotek v Ústeckém kraji přijdou ta vodní vedení demontovat.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou, často to jsou čtyřkolky a nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun a ještě se ta škoda bude zvyšovat. O škody na těch lesních porostech, které tady schořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Včera oslavila 80. narozeniny a i dnes si ji užíváme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Zpěvačka Cher pro vás 17 minut po 8. hodině.
1: Počasí.
0: Připomenout můžeme také výhled na dnešní den. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. Ráno ještě jen přechodně méně oblačnosti, jinak očekáváme den převážně polojasný nebo právě oblačný. Večer se bude ale postupně vyjasňovat a během dne by se ojediněle mohly objevit i přehánky. Ráno a večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Kateřina Marie Ticha ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 9 minut před 8:30. V kalendáři 21. května a my se právě s tímto datem dnes vydáme do Křelova. To je část obce v Olomouckém kraji. Dnes totiž slaví tamní rodák a jméno, které se zapsalo do československé, potažmo české sportovní historie. Slaví totiž bývalý fotbalový brankář a také legenda Ivo Viktor. Můžeme připomenout, už od dětských let se fotbalu věnoval a kvalitu 100% měl. Netrvalo tak dlouho, než se přesunul do pražské Dukly. V ní odehrál většinu své kariéry a dodnes patří k legendám klubu. Důvod, proč si ho připomínáme právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec, je ale jednoduchý. Kvalit si totiž všimli i reprezentační trenéři a on tak v barvách Československa odehrál více než 60 zápasů. Ten patrně nejdůležitější se udál v roce 1976. Můžeme připomenout Jugoslávie, finále mistrovství Evropy. Československo proti západnímu Německu. Všichni si střetnutí pamatují kvůli legendárnímu dloubáku Antonína Panenky a proto celé klání připomínám i z opačné strany. Právě výkony Ivo Viktora značně napomohly tomu, že se utkání k penaltám vůbec dostalo. On se stal nejen mistrem Evropy, ale také nejlepším brankářem celého turnaje. Ivo Viktor dnes slaví 84. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší.

0: Jaké změny čekají Tanvald a stomatology? To se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Jablonci nad Nisou by měli dnes dokončit administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Magistrát v dubnu odkoupil společnost, která budovu vlastní. Na dnešním zasedání budou zastupitelé jednat o zaniknutí firmy a převedení majetku na město. Vybudovat v ní chce 34 bytů. V Tanvaldu na Jablonecku začala fungovat zubařská ordinace pro děti ze sociálně slabých rodin. Učí tam děti a mladistvé, jak správně čistit zuby, a děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam. Nové kolegy hledají do svého 45členného výjezdového týmu profesionální hasiči v Mladé Boleslavi. Nahradit by měli například zaměstnance, kteří půjdou do důchodu nebo přejdou na jinou pracovní pozici. Sbor bude potřebovat zhruba 10 nových hasičů. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetsko-německý sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro český rozhlas. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rolíka v sobotu proti Slovensku. A čekejme polojasno až oblačno, přes den ojediněle s možností přehánek. Teploty vystoupí až na 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor, se dávejte, v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou srazilo tam osobní auto chodce. Všechny integrované složky záchranného systému jsou na místě. Očekávejte tam komplikace a zdržení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 2 minuty po půl deváté, za námi další zprávy Lídy Routové a čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec stále pokračuje. Dobré ráno, ale hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům. Co nás čeká už za okamžik v našem vysílání, tak to bude připomenutí toho, že se jednoduše nevyplatí porušovat pravidla. A když už je člověk poruší, měl by za to nést následky. Čeká nás totiž příběh uprchlého vězně ze stráže pod Ralskem, který dlouho na svobodě nepobyl. Co konkrétně se tedy stalo, to se za okamžik dozvíte v dalším krimi příběhu Českého rozhlasu Liberec. Přejeme tedy dobré ráno a dobrý poslech.

0: Teď tedy na aktivní notě pokračuje naše ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Nabídli jsme další písničku, která nám nezestádla, to byl Sprint, jako něm zpívala Helena Vondráčková v 8 hodin a 38 minut. A možná Sprint je trochu tematicky i také k tomu, co nás momentálně ve vysílání čeká. Čeká nás totiž krimi příběh, jak jsme ostatně avizovali, a ten bude o útěku z vězení. V tomto případě tedy můžeme doplnit ono nestřežené pracoviště, to je jakousi odměnou pro odsouzené, kteří můžou takzvaně trávit čas na volném vzduchu, tedy téměř na svobodě. Některým ale tato relativní svoboda nestačí. Jednoho takového nevděčného vězně nám a tak představí Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno jsem se zamýšlel nad tím, kolik knih a kolik filmového pásu už bylo věnováno útěkům z vězení. A některá díla patří k tomu nejlepšímu, co bylo kdy napsáno a natočeno. Třeba takový Motýlek, kniha i film. A nebo Uprchlík s Harrisonem Fordem, ten už patří k filmové klasice. Válečný snímek se Stevem McQueenem, Velký útěk. A podle českého žebříčku je nejlepším filmem všech dob Vykoupení z věznice Shawshank, podle knihy Stephena Kinga. Lidé zkrátka mají útěky z vězení rádi. Samozřejmě, pokud neuteče sériový vrah z věznice ve vedlejším městě, to všichni začnou fandit policii, což je samozřejmě pochopitelné. Pokud vím, odsouzený, který nedávno utekl z nestřeženého pracoviště ve stráži pod Ralskem, nebyl sériový vrah. To by ho asi nenechali pracovat ve školském vzdělávacím středisku, kde vypomáhal v kuchyni. Utekl odtamtud okénkem na toaletě, a to ráno kolem 5:30, což naznačuje, že se v objektu nenacházel v době, kdy tam probíhal vzdělávací proces, jelikož to by se mohlo projevit v tom smyslu, že by si snad dokázal spočítat, jestli se mu vyplatí utéct nebo ne. My už teď víme, že se mu to určitě nevyplatilo, jelikož ho policisté dopadli zhruba po hodině. To znamená, že jestli mu teď k jeho původnímu trestu, ze kterého mu zbývalo odsedět si už jen 5 měsíců, hrozí až 5 let navíc, pak mi vychází, že za každou jednu minutu na svobodě si odsedí 1 měsíc. A hlavně s nějakými výlety na nestřežené pracoviště má nejspíš útrum.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, můžeme doplnit během dne, by se ojediněle mohly vyskytnout i přehánky, následně tedy ale večer bude postupně pokračovat také vyjasňování, nejvyšší denní teploty dnes až k 22 stupňům, na horách dnes místy naměříme až 18 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní vítr a biometeorologická předpověď také pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Dobré ráno, pokračuje minutu po 8:45. V případě, že se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme v kalendáři čtvrtek, a to s datem 21. května.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Black Milk, příjemné, tedy v tomto momentě vzpomínková trio, které nám doznělo na vlnách Českého rozhlasu Liberec. 10 minut nás dělí od 9. hodiny. A vy víte, co to znamená. I čtvrteční dobré ráno jsme úspěšně zvládli. Po 9. hodině už tedy bude vysílání v režii Ivety Kalátové a společně s ní se vydáte například do Jablonce nad Nisou, kde skončila stavba nového dispečingu záchranářů. Jak to tedy vypadá, kde by se mohli stěhovat, případně co ještě na místě chybí, to vše se ve vysílání dozvíte právě po 9. hodině. Pro tuto chvíli se tak s přáním hezkého dne a příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: Byť jsme se tady rozloučili, na koho nesmíme zapomenout, to je také náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Ono, nedávno jsme v našem vysílání se čtenářkou roku Janou Andrejskovou ze Slané na Semilsku, která potvrdila, jak je důležité, když si rodiče čtou s dětmi. A dnes pro vás máme novou dětskou knížku, a to Říkačky a říkadla liberecké autorky Lucie Forštové. Za ní nás tedy zavede právě Jaroslav Hoření, kterého zdravíme vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Liberce Františkova, kde bydlí Lucie Forštová, kterou možná znáte jako Lucku z Liberce. Lucka je maminka a věnuje se spoustě věcí, zpívá, tančí, šije a také píše. A dnes v Liberci u Friče pokřtí svoji první dětskou knížku Říkačky a říkadla. Lucko, co vás inspirovalo vlastně k těm říkačkám a říkadlům?
2: Tak moje největší inspirace mi běhá doma po obývacím pokoji, je to moje dcera. Bylo jí 6 měsíců, kdy jsem se na ní podívala, řekla jsem si, tak teď nebo nikdy, teď tu knížku napíšu, protože si ji zaslouží, a já jsem strašně dlouho tu knížku chtěla napsat.
1: Napsat knížku je jedna věc, druhá věc je knížku vydat, to je možná ještě složitější.
2: No, teprve až v procesu člověk zjistí, jak dlouhá cesta ke knížce je a jak si potom opravdu i to přivítání slavnostní zaslouží a maminka potom odpočinek. Představte si, že ty přípravy a ten proces trval více jak rok, takže z mojí 6měsíční dcerušky je teďka skoro 2letý výrostek.
1: Jak se to dá zvládat, psát na mateřské? Většina maminek jak si neříká, že by měla spoustu času nad něčím se zamýšlet, něco psát?
2: Tak mateřská dovolená je u nás takové sprosté slovo, je to jenom po chvilkách volna, třeba když malá spala, a to nebylo vždycky. Takže je to o prioritách, a když člověk opravdu chce, tak ta vůle, chuť i ten čas se opravdu najdou.
1: Knížka je i krásně ilustrovaná, na obálce kačenky, tak to budou asi oblíbená zvířátka malé Julinky?
2: Ano, tak už od těch víc jak 6 měsíců. Všechno, co bylo žluté, tak jsme měli doma, takže jsme měli doma úplné hejno a ještě máme. Takže to bylo i jedno z prvních slov, co řekla kač. A když nám přišel návrh obálky s těma kačkama, tak první, co rozářila oči, ukázala prstem a řekla kač. A od té doby už je to knížka, co napsala maminka.
1: Kdo bude knížku křtít, protože samozřejmě křest musí mít nějaké kmotry?
2: Tak všechno to budou kmotry, budou to dámy, jsou to všechny osoby, které moc dobře znám, a jsou ze 3 různých oblastí. Je to herectví, divadlo, potom sport a nakonec tanec. Takže mými vybranými osobami je herečka Markéta Talerová, moje sestřenice mistrině v boulderingu Vanda Chaloupková a moje dlouholetá kamarádka, je to taneční terapeutka Andělka Heřmánková.
1: Vzpomenete takhle z hlavy na nějaké první nebo takové základní, zásadní říkadlo, říkačku?
2: Ano, my máme nejoblíbenější sloní ledničku, takže je to pan slon s paní slonicí vybírají lednici. Stará už jim nestačí, prýzní sotva postačí. Jakou asi vyberu? Model sloních rozměrů.
1: Krásné. Také přijďte si užít říkačky a říkadla dnes od 17 hodin v knihkupectví u Friče. Slavnostní křest.
0: My tady děkujeme za informace, tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Jardo, pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: 9 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberecké Hejnické ulici začne v létě měřit rychlost chytrý radar. Skončil nepřetržitý dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před 3 týdny hořelo. Francouzské úřady do konce roku rozhodnou o možném trestním stíhání Andreje Babiše. A čekejme polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Na dodržování maximální povolené rychlosti v Hejnické ulici v Liberci začne v létě dohlížet chytrý radar. Po frekventované silnici v Krásné Studánce projede měsíčně zhruba 120 000 aut. V minulosti jich většina rychlost překračovala. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje 1/10 řidičů. Přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Zkušební provoz někdy v červenci nebo v srpnu a ten ostrý v druhé polovině léta. Je to to samé zařízení, které máme na Dubici a v Oldřichově Vájích. Tady se ale nejedná o úsekové měření, ale o okamžité měření v tom blízkém prostoru restaurace U Medvěda.
0: Lidé v Libereckém kraji můžou zítra navštívit kulturní místa po běžné otevírací době. Ty se zapojí do muzejní noci pod Ještědem. Na Jablonecku program chystá třeba Státní muzeum skla a bižuterie nebo Galerie Nisa Faktory. V Liberci se tradičně zapojí Severočeské muzeum nebo Galerie Lázně. Její program přibližuje mluvčí Kateřina Trunečková.
3: Pro děti jsou od 6 do 9 hodin nachystány pracovní listy a také výtvarná dílna k výstavě Věra Nováková a Pavel Brázda. Pro dospělé jsme si připravili sérii komentovaných prohlídek, stále expozice Heinrich von Liebig a celé to završíme ve výstavě Na vlnách umění.
0: Podrobný program lidé najdou na webu Kreativní Liberec, muzejní noc pod Ještědem. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartice u Jetřichovec na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákupy vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony.
1: Počasí.
0: A bude převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle můžou přidat přeháňky, večer čekejme postupné vyjasňování. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a vítr fouká mírný severozápadní až severní a rostlové podmínky jsou během nehlášeny dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně uzavřena ulice Rynoltická, tedy úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značena a vede po silnici 1. třídy číslo 35 a silnicí 2. třídy číslo 592.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den, dobrý den, máme tady středeční, pardon, už čtvrteční dopoledne pod Ještědem s datem 21. května, docela se i hezky dýchá, trochu nám venku sprchlo, tak doufám, že se máte dobře, milí posluchači. Tak zdraví vás.

0: příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se budeme věnovat zdravotnické záchranné službě v Jablonci nad Nisou, která se už brzy přestěhuje do nových prostor. Ty už jsou téměř dokončené v Průmyslové ulici u kruhové křižovatky. Proč záchranka musí opustit dosavadní zázemí v areálu nemocnice, to už ví redaktorka Jana Pavlíčková, kterou zdravíme. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tak ten objekt záchranky v areálu jablonecké nemocnice je skutečně ve velmi špatném stavu, dokonce až v tak špatném, že až se zdravotnická služba přestěhuje do nových prostor, tak nemocnice to jejich dosavadní sídlo zbourá, protože vlastně s tím nic jiného dělat moc nejde. Nová základna už je téměř hotová, po nemocnici vlastně blízko prodejny Lidl a její součástí bude i záložní operační středisko pro celý liberecký kraj. Teď je vlastně dispečink záchranky v areálu krajské nemocnice Liberec, ale pokud by nastala nějaká mimořádná situace, která by ho vlastně vyřadila z provozu, tak je nutné přejít právě na záložní dispečink, vysvětluje ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
2: Pokud dojde k výpadku technologií, dojde k ohrožení, fyzickým ohrožením této budovy, tak toto místo musíme evakuovat. Tady vlastně budou nové technologie, které v současné době vůbec nemáme. Vlastně to bude taková záloha typu 1:1. Komplet záložní server, kompletní datový a diskový pole. Vlastně úplně oddělený provoz. Je nové školící středisko pro operátory.
1: Do konce června by mělo být vše hotové a od léta by tedy záchranáři měli v Jablonci přesídlit z areálu nemocnice právě do Průmyslové ulice.
0: Kolik stavba nového střediska stála?
1: Tak celkem 160 milionů korun, z toho vybavení dispečinku je za 74 milionů, což je poměrně vysoká částka, kterou kritizovala i část krajských zastupitelů. Liberecký kraj se proto před časem obrátil na ministerstvo zdravotnictví, jestli by nebyla možná změna legislativy, protože teď je to tak, že ze zákona má každý kraj povinnost mít vlastní záložní dispečink. No a podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj by přitom stačil jenom jeden centrální záložní dispečink, protože on vlastně vůbec nemusí být nikdy použitý nebo několik let ani nemusí být použitý, přesto musí být plně vybavený velmi drahou technikou a vlastně neustále udržovaný v chodu.
3: Když to vynásobíte principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizové situace. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště, jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba. A ministerstvo zdravotnictví to vlastně se tím jako nechtěli zabývat, tak vždycky, když se pak hledají nějaký úspory, tak tady se dalo ušetřit jako významná část.
0: A plánuje kraj ještě jiné nové výjezdové základny pro záchranáře, kromě této v Jablonci nad Nisou?
1: Tak ještě letos má začít stavba nové základny ve Frýdlantě a také v Semilech. Naopak v Turnově už finišují práce na novém výjezdovém centru nejen pro záchranku, ale i hasiče a dopravní policii. To by mělo být hotové na podzim. A jediné, co zatím není dořešené, je nové výjezdové centrum v Liberci, které by mělo vzniknout za křižovatkou u Lomu. Tam se ten projekt ale několikrát předělával a vlastně stále ještě není rozhodnuto, není hotový.
0: Zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou se tady už brzy přestěhuje do nových prostor. Nejenom to jsme probrali s naší redaktorkou Janou Pavlíčkovou, tak děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To jsme si připomněli Saguana Toffeeho písničku Dávej barv dopoledni pod deštědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už přichází na řadu etiketa. Omluvy a poděkování, to bylo téma našeho seriálu Etiketa Daniela Šmída minulý čtvrtek. Stává se vám ale někdy, že když někdo mluví, tak máte tendenci mu skákat do řeči, nebo naopak někdo skáče do řeči vám. Pak vás asi zaujme dnešní díl. Pokračuje Leda Klokočníková.
1: Dnes si dám obzvlášť pozor, abych vám ve snaze dozvědět se co nejvíc a co nejdřív neskočila do řeči, protože to bude téma dnešního dílu našeho seriálu. Dobrý den, vítám Daniela Šmída.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Budu si dávat pozor, protože ten skok do řeči, ten je nám asi hodně vlastní. Přesně chceme-li se něco dozvědět, chceme-li tady dát dynamiku rozhovoru, ale ono to někdy není na místě.
2: Pochopitelně, protože když někomu skočíme do řeči, tak můžeme přerušit tok jeho myšlenek. Možná, že můžeme také přerušit ten jeho projev jako takový, to znamená narušit mu ho v prostoru vůči ostatním. Zároveň však máme téma, řekněme, chování starších vůči mladším, kde se právě v etiketě v rozhovoru relativně často stává, že my starší už tak trošku víme, co ten druhý chce říct. No, protože už jsme třeba v jeho situaci byli, máme třeba rychlejší asociace s tím, co nám chce vyprávět, nebo třeba u malých dětí relativně často skáčeme do řeči proto, že ty děti mluví pomalu, nebo neumí se přesně vyjádřit, nebo řeknou nám to gramaticky nesprávně a my je opravujeme. A to je pochopitelně špatně. Je to opět narušení identity toho člověka a narušení našeho vztahu. Takže přestože víme tak trošičku, co by ten člověk nám chtěl říct, nechejme ho dohovořit a počkejme, až se přirozeně nadechne, což dělám teď a dávám vám prostor.
1: Dobře, takže počítat do 10 třeba, zkusit to. No, zastavme se ještě tady ne u starších, mladších, ale hodně často se toto stává u manželských nebo partnerských dvojic, u manželských párů, kdy manželka něco vypráví, anebo naopak, manžel něco vypráví a manželka, protože to ví, skočí mu do řeči. Jak si počínat v téhle situaci?
2: Je to takzvaně to stejné v bledě. Je to podobný způsob, jak narušit tok myšlenek nebo tok slov toho druhého a vlastně i nepozornost v naslouchání, protože pokud si přeruším to své naslouchání, tak třeba vlastně nedokážu přesně posoudit, co mi ten člověk chce říct. Slyším slova, ale neslyším myšlenku. A přerušovat, ať už partnera, jestli je to manžel nebo manželka, to není důležité. Přerušovat partnera je stejně takový rodinné fópa nebo partnerské fópa, jako kdybychom přerušovali někoho v práci. Tam si to také nedovolíme, protože, nebo neměli bychom si to dovolit, protože tím ochuzujeme naše pracovní vztahy o tu dynamiku.
1: Pokud už k tomu dojde, upozornit na to partnera stranou, anebo se obrátit a říct, neskákej mi do řeči.
2: No, tak i tenhle mírně agresivnější způsob někdy bude fungovat lépe, než jakákoliv domluva stranou. Zároveň však vždy předcházejte jakékoliv agresivitě tomu, že si s tím člověkem promluvíte stylem. Všiml jsi, že relativně často narušuješ to, co říkám tím, že mi do toho skáčeš? Všiml jsi z toho už? Pokud ne, chápu to, rozumím ti, ale prosím, ruší mě to. Prosím, pokus se to dělat méně, nebo pokus se to nedělat. Promluvit si s tím člověkem je zcela jistě lepší, než mu takzvaně potom skočit do řeči tím, že mu vytknete, že skáče do řeči.
1: Tak snažila jsem se vám neskákat dnes do řeči. Děkuji za velice cenné rady a těším se na další setkání. Daniel Šmíd byl naším hostem. Nashledanou.
2: Děkuji za příležitost. Mějte se krásně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Psal se rok 1971, kdy spatřila světlo světa tato písnička Karla Černocha Popelky. No, utíká to hodně rychle. Máme tady čtvrtek 21. května, 9 hodin 36 minut. Utíká to i Českému rozhlasu Liberec, protože my slavíme tento rok 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vy můžete slavit s námi třeba už v úterý 23. června, a to od 14 do 17 hodin před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. Bude to hodně zábavné odpoledne, představí se rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče, no a ten doprovodí zpěvačku Martu Jandovou, zpěvačku, která se proslavila nejen v České republice, ale i na evropské hudební scéně. No a také zazní například i hity Barvy nebo Školíš mě. No a předního jazzového a swingového zpěváka Jana Smigmatora, který v roce 2023 debutoval jako první český jazzový zpěvák v prestižní Carnegie Hall v New Yorku. No ale na programu také bude brazilská bubenická show Tam Batucada, v jejím repertoáru je karnevalová samba z oblasti Rio de Janeiro, vystoupí také tanečníci základní umělecké školy Liberec, no a zatančí také soubor Cigne Rumungre z tanvaldského spolku Roma, to vše v úterý 23. června od 14 do 17 hodin před libereckou radnicí, tedy na náměstí doktora Edvarda Beneše. Doufejme, že i počasí bude přát, tak si to přijďte užít s námi.

0: čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Liberec opět mám několik informací pro vás, naše posluchače, například pro vás, kteří nás posloucháte v Janově nad Nisou, tak tyto obyvatelé by měli počítat s odstávkou elektrického proudu, která je plánovaná na tento pátek 22. května. Proud nepůjde celý den od 7:30 až do 17:30 v samotném Janově v části obce Hraničná a také v sousedním Bedřichově. Kterých adres konkrétně se odstávka týká, najdete na stránkách Janova nebo přímo na ČES distribuce. No a kvůli odstávce elektřiny bude v pátek 22. května tedy uzavřen i tamní obecní úřad. No a já mám pro vás také pozvánku do Jablonce nad Nisou, protože zítra se koná Street Food Festival. Letos se ale přesune z Dolního náměstí na náměstí doktora Farského a do Podhorské ulice. Festival začne v 11 hodin dopoledne a potrvá do 19 hodin. No a kromě pouličních jídel z celého světa se můžete těšit na sladké speciality, piva z malých pivovarů, vína z rodinných vinařství i osvěžující drinky a koktejly. Více informací najdete na webu města Jablonec nad Nisou. No a také tady máme ještě pozvánku do Rychnova. Tuto sobotu se totiž v Rychnově u Jablonce nad Nisou konají rychnovské slavnosti a na tamním náměstí vystoupí například Berenika Kohoutová, Stingova policie nebo Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Začíná se ve 14 hodin a v rámci slavností proběhne i soutěž o nejlepší klobásu nebo klasickou českou buchtu. Vzorky se přijímají na místě od 11:45 do 13:30. No a celý program také najdete na stránkách Rychnova.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. Jméno z řečtiny znamená jedinečná. Z latiny rádkyně a z fénického jazyka dokonce bohyně. A s vámi je Petr Jungmann. První horská železniční dráha v Evropě svezla první pasažéry v roce 1871, to je 155 let. Ve Švýcarsku nad Lucernským jezerem z Vitznau na vrchol hory Rigi se rozjela díky vynálezu konstruktéra Niklause Riggenbacha. Systém ozubnice dodnes nese jeho jméno. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zaútočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mullah Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nová základna pro záchrannou službu v Jablonci nad Nisou bude hotova do konce června. Výstavbu repliky Technikova pavilonu v Liberci komplikují chyby v projektu. V Tatobytech na Semelsku plánují opravit hostinec. A bude polojasno až oblačno s přeháňkami. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Stavbaři v Jablonci nad Nisou dokončili výstavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Ta dosud sídlí v nevyhovujících prostorách v areálu Jablonecké nemocnice. Od léta ale začne využívat novostavbu v Průmyslové ulici u okružní křižovatky. Její součástí bude i záložní operační středisko pro případ, že by dispečing v Liberci měl problémy. Nejdřív ho bude nutné vybavit, říká náměstek hejtmana Jiří Ulvr ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Jde o informační systémy a technologie záložního operačního střediska. Zakázku vyhrála firma Total Service, která s těmito technologiemi má zkušenosti v rámci zdravotní záchranné služby. Za 74 milionů korun středisko by mělo být zprovozněno do konce června letošního roku.
3: Stavba nového Technikova pavilonu v Liberci se opozdí. Replika historicky cenné budovy v areálu bývalých výstavních trhů měla být hotová v půlce května. Práce ale potrvají do srpna. V projektu jsou totiž chyby, které znemožňují plynulé pokračování, uvedla primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO. Projektový tým bude teď hledat řešení s kanceláří architektury města. Ta zpracovala projektovou dokumentaci. Kvůli chybám se stavba také zhruba o 6 milionů korun prodraží. Celkem by tak měla stát necelých 47 milionů. Po dokončení má sloužit jako pobočka městského informačního centra. Vedení Tatobyt na Semelsku chystá opravu budovy hostince u studničků. Nemovitost loni koupilo za 5 milionů korun. Hostinec stojí v sousedství tamního kulturního domu a obec ho tam chce po hostinské službě zachovat, říká nezávislá starostka Lenka Malá.
6: Chceme, aby to zůstalo teda restaurací se stejným názvem. Chceme tam působit jako z pozice restaurace, venkovního stánku a podobných aktivit. Vedle máme kulturní dům, kde se pravidelně každý měsíc konají kulturní akce.
3: V pražském hotelu Hilton začala mezinárodní bezpečnostní konference Globse Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájil český prezident Petr Pavel. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou. Počasí. A čekejme převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle můžou přijít přeháňky, večer se bude postupně vyjasňovat a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teď už máme 4 minuty po 10. hodině. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Ve čtvrtečním dopolední podještě jdeme často s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením nebo s Patrikem Fischerem. Navštěvujeme zajímavá místa právě u vás, kde se něco zajímavého děje. A za chvíli už navštívíme klenotnici Turnovského muzea Českého ráje. Tam totiž dnes odpoledne začne vernisáží nová výstava jedinečné kolekce současného jantarového šperku Jantar jinak. Kolekci tvoří na 90 šperků 20 umělců zvučných jmen z 9 zemí. Tak se určitě máte na co těšit, stejně taky na pokračování našeho seriálu, ve kterém se věnujeme Zuškám. Tak do programu letošního festivalu Zuš Open, který založila Magdalena Kožená, se přihlásila i základní umělecká škola v Novém Boru, která má tento pátek na programu Happening Big Band.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na 90 šperků dvacítky umělců zvučných jmen z 9 zemí, kteří pracují s jantarem, tradičním materiálem, netradičním způsobem, tvoří kolekci šperků, která bude k vidění v klenotnici Turnovského muzea Českého ráje. No a samozřejmě u toho nemůže chybět náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který si ještě před vernisáží výstavu prohlédl. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ano, opravdu já jsem měl tu možnost nahlédnout do klenotnice, která je celá obsazená jantarovými šperky, různými brožemi, náramky, náhrdelníky, prostě cokoliv, co si vzpomenete. Opravdu ve velice zajímavém a pestrém pojetí. Výstava, která měla premiéru v Litvě, Turnovské muzeum, nabídne v celé hlavní návštěvnické sezóně. Exkluzivní přehlídku připravilo kurátorské duo Jurgita Ludačevič z Litvy a Heidemarie Herb z Německa. U nás se výstavu zaštiťuje kurátorka Lenka Laurinová. Hello.
3: Hello.
4: Hello. Dobrý den.
2: My to vezmeme česky, abychom se nestratili časově v překladu. Představte nám tu výstavu.
4: Výstava je převzatá z muzea jantaru v Palandze v Litvě, kde byla otevřena v září loňského roku a v podstatě bezprostředně po jejím skončení v polovině dubna ji kurátorky zabalili a odeslali do Turnova, takže máme opravdu exkluzivní možnosti prezentovat na druhém místě v Evropě.
2: Já jsem koukal do seznamu jmen umělců, kteří se podíleli, kteří šperky vytvářeli a některá ta jména vlastně známe tady z turnovských sympozí.
4: Je to tak, opravdu spousta z těch autorů se tady už nějakým způsobem objevila v Turnově jednou nebo vícekrát na mezinárodních šperkařských sympozích. Z toho posledního běhu jmenujeme Petra Fermandereho anebo Hermana Hermsena, kteří jsou oba zastoupeni svými pracemi.
2: Představme nejdřív materiál, jantar.
4: Jantar je velice specifický, je to velice různorodý materiál, který nabízí spoustu možností, známe spoustu barevných variant, ale i různých typů inkluzí, různých druhů struktur uvnitř toho kamene a můžeme to vidět i na výstavě, že vlastně autoři pracovali mnoha různými způsoby, někdo zůstal u toho přirozeného tvaru, někdo ho nějakým způsobem opracoval, pracuje se tady i s velice tenkými průsvitnými destičkami v některých těch špercích, takže i ta škála toho zpracování je různá.
2: Rozhodně některé šperky vypadají tak, jak šperky prostě vypadají, klasicky. A některá pojetí jsou hodně moderní.
4: Je to tak, ona větší část té výstavy vlastně připravila autorka a zároveň kurátorka Heidemarie Herb, pro kterou je to už druhý projekt, který se věnuje jantarovému šperku. Ten první představila v roce 2015, cestoval po mnoha místech v Evropě a i u tohoto projektu se předpokládá, že navštíví po Turnově i další místa, je to zatím v jednání. A Heidemarie Herb vlastně přizvala Jurgitu Ludavičiene, aby doplnila ten její výběr 15 umělců i zástupci z Litvy, protože v Litvě je jantar opravdu součástí národní identity a je velice důležitý v dílech místních šperkařů.
2: No a vy se přijďte podívat na ty nádherné šperky. Dnes třeba na vernisáž nebo od zítřka pak každý den až do 27. září do klenotnice Muzea Českého ráje v Turnově.
1: Tak jantar je opravdu krásný, nádherná, zlatavá, medová barva, opravdu se s ním dá čarovat. Opět ti závidím, Jaroslave. Tak Jaroslav Hoření, který se nám přihlásil a který nás zval na nevšední výstavu. Děkujeme za hezké informace a zdravíme do Turnova. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zpěvák s krásným hlasem Petr Muk, který původně vystudoval střední průmyslovku stavební v Českých Budějovicích a dokonce se chvíli živil jako mostní technik. Ovšem poté už se vydal na muzikantskou dráhu, vzpomínáme se rok na 1985 na skupinu Oceán na známý hit Ráchel, poté přesedlal do projektu Šalom s Petrem Kučerou a textařem Petrem Honcem. Tolik jenom připomínka tohoto výjimečného zpěváka. Teď v neděli 24. května už to bude 16 let, co odešel do muzikantského nebe. Ale my u muziky ještě zůstaneme, a to díky našemu seriálu a nejenom u hudby. Do programu letošního festivalu ZUŠ Open, který založila Magdalena Kožená, se přihlásila i Základní umělecká škola v Novém Boru, která má tento pátek na programu Happening Big Bandu. Oslaví tím zároveň i 80 let svého trvání a s ředitelkou Markétou Trnkovou Krčňákovou si povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Povězte mi, proč zrovna Happening Big Bandu? Vy v tom asi nezůstanete sami.
2: Happening vymysleli moji kolegové. Aleš Jungmann nám tady vede takový menší big band Jazz Bass Základní umělecké školy Nový Bor. A právě k 80. výročí říkali, že ze zahradní slavnosti tady u nás ve škole bychom mohli udělat něco velkolepého, takže jsme pozvali big bandy ze základních uměleckých škol Litvínov, Roudnice nad Labem, Liberec a Kadaň, aby nám trošičku pomohli, a na náměstí Míru 22. května se právě rozezvučí swing, jazz a takováhle krásná muzika.
1: Takže tentokrát se z vaší krásné zahrady, kterou jste, jak jste mi před chvilkou prozradila, ozdobili jezírkem, přesunete na náměstí. Váš big band má kolik žáků? Jaký je vlastně zájem o nástroje, které big band tvoří?
2: Máme tam 15 žáků, my jsme taková středně velká škola, takže jich nemáme mnoho, ale my se teprve tak nějak rozrůstáme, protože když jsem nastoupila před 8 lety do funkce, tak jsme neměli tady studijní zaměření, jako je hra na bicí nástroje, solový zpěv, klarinet, saxofon. Tyto nástroje nám tady chyběly a určitě, jak všichni vědí, tak ono vyžaduje trošku času, než nám ty děti dorostou do těch velkých těles, tak teď konečně už sklízíme to zasloužené ovoce a můžeme se právě pyšnit tím jazzbejzem a každým rokem je lepší a lepší.
1: Tak my si tady možná můžeme pustit malou ukázku.

0: Ale to není jediný koncert, který chystáte.
1: Je to náš závěrečný koncert žáků, který se koná v Městském divadle v Novém Boru 27.5. od 5 hodin. A pak je to benefiční festival Novoborská písnička, který se koná u nás na zahradě, takže jezírko si budou moci naši posluchači prohlédnout. Ten se koná 30. května.
0: Ale řekněte mi ještě, komu je ta benefice určena, protože vlastně děti hrají pro děti.
1: Spolupracujeme s nadačním fondem Ozvěna, který pomáhá dětem, který mají sluchový handicap. Pavla Prokešová, ředitelka právě tohoto nadačního fondu, je úžasná v tom, jak pomáhá těm dětem, a my jsme se rozhodli, že bychom také chtěli přispět, a pořádáme dvě takové větší akce a už se staly takovou tradicí naší a benefiční festival je vlastně už čtvrtým rokem.
0: Pochlubila se ředitelka Novoborské základní umělecké školy Markéta Trnková-Krchňáková a já ještě prozradím, že zítra se v rámci našeho seriálu Zuš Open vypravíme do Semil.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Rád tě vidím, jak je. Písnička od skupiny Katapult, která je pořád aktuální a možná teď v současné době v éře mobilu online připojování, kde se bavíme s přáteli pouze na dálku a už ani moc nejde o ten přímý kontakt, tak možná, že vás tato písnička také dovedla k takovému malému zamyšlení, že by možná nebylo špatné zavolat někomu, koho jste měli rádi a koho jste třeba už dlouho neviděli a třeba si sjednáte schůzku a strávíte spolu hezký večer. Tak ale teď už pryč od přátelství a kamarádství, protože teď se budeme věnovat spotřebitelskému servisu. A spotřebitelský rádce Josef Černý s vámi řeší nejen reklamace a vrácení zboží nebo nefungující služby. Často se ho ptáte i na různé smlouvy a na jeden takový dotaz bude odpovídat právě dnes.
1: Paní Linda by se ráda vrátila ke svému původnímu dodavateli energie, jenomže u současného je vázána smlouvu na dobu určitou a ten proto požaduje za předčasné ukončení smlouvy poměrně vysokou pokutu. Paní posluchačko, protože smluvní pokuta je uvedena ve smlouvě, kterou jste podepsala, má na ní současný poskytovatel bohužel právo, takže bych doporučoval spočítat si, jestli se vám přepis vyplatí. Další možnost je podat výpověď ze smlouvy 3 měsíce před uplynutím lhůty, aby nedošlo k jejímu automatickému obnovení.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: a čas nám příjemně plyne i se zpěvačkou Cyndi Lauper ve vysílání Českého rozhlasu Liberace 10 hodin 49 minut. Nás už čeká zajímavý recept. Podle receptu našich babiček budeme totiž dnes vařit bramborové koule. Z horké vody vytáhneme cedníkem. Jak na to a jaké cedníky se objevovaly v kredencích, to už nám poví Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem vyprávění o dobrotách našich babiček si dnes připomeneme jedno zdánlivě jednoduché, ale potřebné kuchyňské náčiní. Cedník, cedidlo či cedítko.
2: Pořádná sada nejrůznějších cedníků byla pro hospodyně zárukou kulinářských úspěchů. Jeden mívali na nudle, druhý na slévání hovězího vývaru, hluboký na pasírování zeleniny, mělký na přípravu másla a sýrů a na sbírání smetany a úplně zvláštní na škraloup z mléka.
1: Nechyběl ani cedník na nožičkách, ten byl neobyčejně praktický. Dalo se přes něj slít vyškvařené sádlo, prokapat šťáva při výrobě rosolů, džemu a marmelád i odstředit syrovátka z domácího tvarohu. Bez cedníku se neobešla příprava omáček ani krémových polévek. V podstatě se jedná o nádobku s většími či menšími otvory a držadlem, která v kuchyni usnadnila hospodyní práci při cezení tekutých potravin, ke kterému se dřív používalo plátinko, flanelový sáček nebo umně složený papír v trichtýři. Cedník není žádný vynález nové doby, znali a používali ho už staří Římané. Nejstarší cedníky se vyráběly z pálené hlíny se surovým povrchem, později i sklazovaným střepem nebo ze dřeva. Ty známe i z dob našich babiček. Keramické používali při vaření švestkových povidel, dřevěné při výrobě sýrů. V 19. století k nim přibyly cedníky vyráběné průmyslově ze smaltovaného či pozinkovaného plechu a cedníky s drátěným výpletem. Ve století 20. se objevily trochu nezdravé cedníky z hliníku, postupně nahrazené cedníky z nerezu a dodnes prodávané cedníky z plastu. Ty první se často při cezení horkého vývaru zprohýbaly nebo protrhly.
2: Proto naše babičky používaly raději ty svoje staré, sice opotřebované, ale funkční, třeba když vařili bramborové koule.
1: Budeme na ně potřebovat brambory podle počtu strávníků, sůl, hladkou mouku, máslo, cukr a skořici a opraženou žemličku. Zhruba polovinu brambor, lépe o trošičku víc, uvaříme ve slupce. Vychladlé oloupeme a nastrouháme. Syrové brambory rovněž oloupeme, nastrouháme najemno a vymačkáme z nich co nejvíce vody. Vařené i syrové brambory osolíme a důkladně promícháme. Ze vzniklého těsta tvoříme rukama koule o průměru asi 4 cm. Každou kouli obalíme v hladké mouce. Vkládáme je do vařící osolené vody a vaříme asi 10 minut. Uvařené vyndáme z vody cedníkem a necháme pořádně okapat. Posypeme opraženou žemličkou, posypeme skořicí a polijeme máslem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Sebastian Záchranný bod v dopoledni pod ještědem se čtvrtečním datem 21. května. Jsem moc ráda, že s námi trávíte tento čas. Však nás také čeká už za chvíli zajímavý host. Tím hostem bude ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. O čem bude řeč? Tak například projekt Prostor svobodného projevu organizace Postbellum Paměť národa totiž získal prestižní titul Evropské dědictví. A co to pro nás znamená? Tak nejenom to se dozvíme, řeč bude také o běhu pro paměť národa. A také vás budeme zvát na výstavu vysídlení a dosídlení v Libereckém kraji, teď konkrétně v Hodkovicích nad Moholkou probíhá zajímavá výstava. No a také vás budeme zvát na odhalení památníku Bedřicha Lorence. Ten bude odhalen v Mařenici. To a ještě více probereme už za chvíli. Hezký poslech.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonečtí zastupitelé dnes projednají administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Fotbalové mistrovství světa budou moci fanoušci sledovat i před libereckou radnicí. Všichni čtyři obžalovaní v kauze mučení a znásilňování v Siřemi na Lounsku uznali vinu. A čekejme polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou by měl dnes dokončit administrativní převzetí bývalé ubytovny Neptun. Magistrát v dubnu odkoupil společnost, která budovu v Liberecké ulici vlastní. Na dnešním zasedání budou zastupitelé jednat o zaniknutí firmy a převedení majetku na město. Díky tomu bude moci vedení města žádat o dotaci na opravu budovy. Vybudovat v ní chce 34 bytů. Náklady odhaduje na 100 milionů korun. Jednání zastupitelů začíná ve 13 hodin. Liberecké náměstí doktora Edvarda Beneše se promění na fanouškovskou zónu fotbalového mistrovství světa. 18. června bude před radnicí připravený celodenní program. Součástí budou například fotbalové turné žáků. Představí se i národní tým ve fotbalu v chůzi. Od 18 hodin budou moci lidé na velkých obrazovkách sledovat zápas české reprezentace proti týmu Jihoafrické republiky, říká primátorův náměstek Adam Lernec hnutí ANO.
3: Přepneme na studio ČT Sport. Je to jediné utkání, které se hraje v rozumných hodinách, protože příznivci fotbalu vědí, že na zbylé fotbaly si budeme muset bohužel přistat ve 2 ráno nebo prostě si prodloužit noc do dlouhých nočních hodin.
1: Program ve 22 hodin zakončí světelná projekce na budovu radnice. Na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem naplánovalo vedení Dubé na Českolipsku dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou dnes jednat o pokračování projektu. Do soutěže za přibližně 2 miliony korun se přihlásil jediný zájemce. Čtvrt kilometru dlouhý okruh má vzniknout na pozemku, který město dostalo darem.
4: Podle starostky Ireny Žalovičové za ODS bylo využití pro sport jednou z podmínek dárkyně parcel. Pokud zastupitelé nabídku stavební firmy přijmou a stavba začne, měla by být inline dráha dokončená na podzim. V další etapě chce radnice vedle přistavit ještě pumptrackovou dráhu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V případu mučení a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku přiznala vinu všichni čtyři obžalovaní. Kauzu dnes začal projednávat Ústecký krajský soud. Podle obžaloby jeden z mužů skoro 3 měsíce ve sklepě rodinného domu věznil ženu a předtím podle vyšetřovatelů znásilnil 2 jiné ženy. Jemu i jeho 3 komplicům za to hrozí až 12 let vězení. Vězněná žena požaduje 1 800 000 korun jako náhradu škody za psychickou újmu.
2: Počasí.
1: A dnes bude převážně polojasno nebo oblačno, během dne se ojediněle můžou přidat přehánky, večer čekejme postupné vyjasňování. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia a vítr fouká mírný severozápadní až severní a rozptylové podmínky jsou během dne hlášeny dobré až velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Dědřichovská, Hejnická a Studánecká.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy 11. hodiny s Lídy Jirutové a já už vás vítám v dalším pokračování čtvrtečního dopoledne pod ještědem. Vše dobré vám přeje Iveta Kalátová. Za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým bude ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Projekt Free Speech Space, tedy prostor svobodného projevu organizace Postbellum, tedy Paměť národa, totiž získal prestižní titul Evropské dědictví a zařadil se tak mezi 80 nejvýznamnějších lokalit sdílené evropské paměti. Český projekt spojuje 14 míst v České republice tématem boje za svobodu slova a svobodného přístupu k informacím. Co to vlastně znamená pro Českou republiku a o která místa jde, nejen to se dozvíme už za chvíli. Hezký poslech.

0: A já už jsem ráda, že právě teď můžu ve studiu Českého rozhlasu Liberec přivítat našeho hosta, kterým je ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Tak organizace Post Bellum, já musím prozradit, také spolupracuje s Českým rozhlasem dlouhodobě, to především na sběru vzpomínek pamětníků pro mezinárodní sbírku Paměť národa. Můžeme zmínit pořad Příběhy 20. století nebo podcast Hlasy paměti a různé vzdělávání a výstavy. Ale my teď musíme zmínit jednu důležitou věc, protože projekt Prostor svobodného projevu, právě organizace Post Bellum Paměť národa, získal prestižní titul Evropské dědictví a zařadil se tak mezi 80 nejvýznamnějších lokalit sdílené evropské paměti. Tak jde zde o 14 památek. O co konkrétně jde?
1: Jsou to vlastně místa, která nějakým způsobem upozorňují a zpřítomňují svobodné vysílání, svobodné šíření necenzurovaných informací, a Post Bellum vlastně má 8 poboček napříč celou Českou republikou a my vlastně všichni obhospodařováváme těch 14 krajů, které opečováváme, kde dokumentujeme paměť lidí a míst, a právě těchto 14 krajů nabídlo to téma jednotící, které je necenzurované informace, zejména po vstupu vojsk do Československa 21. srpna 1968. Takže ten svobodný prostor pro šíření informací, pro samizdat a pro šíření necenzurovaných informací zejména.
0: Místa spojená třeba i s odposlechy STB.
1: Je to tak.
0: No, patří mezi ně také sídlo Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze, sídla Českého rozhlasu v Ostravě Ústí nad Labem, ale také vysílače Ještět.
1: Ano, v Liberci vlastně v tu dobu invaze, srpnu 68, pobývali i herec Jan Tříska a spisovatel, dramatik Václav Havel, a ti se do toho svobodného šíření informací zapojili, takže v Liberci vysílalo vlastně liberecké studio Československého rozhlasu a vlastně v termínu potom mezi 25. a 27. srpnem 68 vlastně to vysílání probíhalo tak trochu v utajení právě z provizorního studia na Ještědu jako svobodné studio Sever, a my jsme vlastně

0: jsme se vraceli v archivech k těm nahrávkám a ke zprávám, kdy vlastně dole v Hanichově, a je to, pro mě to byly i informace, které za mě jako nejsou známé ve veřejném prostoru libereckém ani širším, že vlastně dole v Hanichově byly tanky s namířenými hlavněmi směrem na Ještěd, které byly připraveny to vysílání svobodné, necenzurované zastavit i tím tankem. A kolem vlastně tehdy ještě nedostavěného hotelu a vysílače Ještěd lítala helikoptéra se samopaly, ale nebylo možné vzhledem k povětrnostním podmínkám přistát. Takže jsou to vlastně informace, které byly šířené i vlastně s nasazením vlastního zdraví a života. A toto my chceme víc zpřítomnit, informovat o tom veřejnost školy a vlastně tuto sdílenou hodnotu, která by měla být vlastně bezmezní, bezhraniční, proto ta místa, která jsme vybírali, vlastně spojují to, co vlastně tvoří tu současnou Evropu a myšlenku spojené Evropy, Evropské unie, a to je opravdu ten boj za svobodu, demokracie, lidská práva a další.
1: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy, Michaela Pavlátová.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Paní Pavlátová, ještě dříve, než dojdeme k dalšímu tématu, tak ještě rok 1968. Měli jsme teď den otevřených dveří. Bylo to moc fajn, ale proč o tom mluvím? Protože nás navštívil pamětník, který nám přinesl fotografie. Mám pocit, že ještě některé nebyly ani zveřejněné a jsou to fotografie, kdy on přímo 21. srpna roku 1968 byl na střeše České pošty u divadla a opravovali tam střechu. Tak máme i natočenou reportáž s tímto pamětníkem, tím toho zdravíme moc a těšíme se už teď na stříhání. Tak ale teď už se budeme věnovat jinému tématu, běh pro paměť národa. Tak ten se běžel v Liberci 17. května, vy jste běžela?
1: Běžela jsem kratší trasu v Liberci, ale dala jsem si tu 5-kilometrovou v Plzni na slavnostech svobody.
0: Mm-hmm. O co konkrétně jde? Protože já, když jsem se dívala na tuto akci, tak tam byly podepsány Lenka Krobotová, Vavřinec Hradílek, Oskar Hess, Josef Trojan, to jsou osobnosti, které jsou podepsány.
1: Jsou to patroni běhu, zejména toho největšího, který se konal v sobotu 16. května v Praze. I liberecký běh měl své patrony, letos jim byl vojenský kaplan Petr Šabaka a vlastně patronem dětských běhů zase youtuber Steve Watts z Watts English. A ta myšlenka běhu je taková, že samozřejmě chceme pokrýt našimi aktivitami co nejširší spektrum lidí, posluchačů a aktérů. Takže Běh pro paměť národa má tu myšlenku, že my si můžeme na startovní číslo vlastně vybrat jméno osobnosti z rodiny nebo z naší historie člověka, který nás inspiruje, který se v minulosti zachoval hrdě a to jméno vlastně takto vystavit. V Liberci já jsem moc ráda, že s námi běžel už po druhé vlastně tým Děda Páprda, což je tým rodiny Jana Kincla. A když jste zmiňovala ten rok 68 liberecké střechy, tak Jan Kincl, horolezec a jeden z prvních, kdo prošlapávali i trať závodu Jizerská 50, tak on vlastně 22. srpna se svými kolegy horolezci vylezl na vršek radnice a umístili tam černý prapor. Takže ty příběhy vlastně tímto zůstávají jako živé, nejenom v paměti, ale žijí vlastně v těch rodinách dál a celá rodina, vlastně tři generace se postavily na startovní trať toho libereckého běhu ve Vesci a byl to vlastně jako krásný zážitek, že ten příběh zůstává, i když ten pamětník už prostě odejde.
0: Mm-hmm. No, kdo to zmeškal, tak stejně může běžet, protože když jsem se dívala na vaše stránky, tak tam je taková zajímavá přihláška, tam se můžete přihlásit a až do konce května to můžete podniknout a vybrat si někoho, pro koho poběžíte.
1: Do konce května můžeme běžet kdykoliv, a nebo teď v sobotu 23. května se konají běhy v Brně nebo v Olomouci, takže i tam.
0: Já ještě můžu doplnit, že jde o 19 závodů a přihlásilo se 3439 běžců. Tak to je hodně. Hostem je dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Současnost i historie, to se nám prolíná v našem dnešním povídání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s ředitelkou pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová, protože my teď tak trochu zavítáme i do Hodkovic nad Mohelkou, protože tam je výstava o vysídlení a dosídlení v Libereckém kraji. Samozřejmě, že ta výstava je zřejmě putovní, je to tak?
1: Výstava je putovní, my rádi připravujeme putovní výstavy, abychom byli schopni od jara do podzimu pokrýt co nejširší spektrum měst a míst po celém severu. A v letošním roce my jsme se inspirovali tou loňskou osmdesátkou, kdy si vlastně celá republika, Evropa, svět připomínal 80 let od konce druhé světové války a tématem loňska bylo Nezapomeňme. A když už jsme u toho nezapomínání, tak vzhledem k tomu, že já mám na starosti region severních Čech, blízko hranice pohraničí, tak nám přišlo vlastně vhodné ten příběh, který zdánlivě mohl končit 8. května, tím, že se podepsala kapitulace a válka skončila, tak, ale tak, jak je i vlastně úvodníkem té výstavy, že válka nekončí posledním výstřelem, tak jsme se chtěli v letošním roce, protože je to zase výročí 80 let od organizovaného odsunu nebo organizovaných odsunů německy mluvícího obyvatelstva z Československa, tak jsme se vlastně chtěli přiblížit tomu tématu, jak probíhalo to vysídlení samotné, kým byl region, kde dneska jsme my doma dosídlen a i jak jsou ty změny vlastně v krajině, v nás, v těch místech vlastně patrné i dnes po 80 letech.
0: Tak když se zaměříme na Hodkovice nad Mohelkou, tam ten odsun německého obyvatelstva probíhal v takových různých vlnách. Ta první vlna byla hodně spontánní.
1: Probíhalo to tak vlastně všude na území dnešní České republiky, že ta léta toho teroru opravdu potom vlastně to zlo vyhřezlo a ta odplata a všechno to zlo se tedy valilo ven, takže ta první fáze toho odsunu těch změn, vlastně už se bavíme o květnu 1945 a tom létě, tak je vlastně nazývána jako divoký odsun a protože se to opravdu vymykalo také všemu myslitelnému a představitelnému, tak se vlastně přistoupilo k tomu, že ty odsuny budou humánní, mají politickou podporu napříč Evropou a od ledna 1946 už to byly tedy organizované odsuny do těch zón do Německa.
0: Mm-hmm. Musíme říci, ale že tam zůstali i někteří němečtí obyvatelé antifašisté, ti prokázali antifašistické smyšlení či loajalitu.
1: Ten, kdo vlastně tu zůstat mohl, tak to mohli být antifašisté nebo rodiny smíšené česko-německé, ale potom tu také byly rodiny, které naopak zůstat musely, protože ti lidé byli nějakým způsobem nepostradatelní pro chod fabrik v pohraničí, takže vlastně těch důvodů pro to, kdo směl nebo zůstat musel, je mnoho.
0: Mm-hmm. Ta výstava v Hodkovicích končí 26. května, přesouvá se do Nového Boru.
1: Přesouvá se v úterý 26. května do Nového Boru, kde mohu posluchače pozvat na vernisáž od 17 hodin vlastně na náměstí v Novém Boru. Právě.

0: půjčím si teď v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec název písničky Terezy Maškové a Marka Lambory Náš příběh, protože náš dnešní host, kterým je ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová, také teď bude vyprávět o jednom příběhu muže Bedřicha Lorence. Tak památník Bedřicha Lorence bude odhalen v Mařenicích u Cvikova. Vy jste přinesla knihu. Kdo byl Bedřich Lorenc?
1: Bedřich Lorenc byl rodák z Varnsdorfu, narodil se v roce 1923. Po válce odchází s rodinou do německého Großschönau, takže jenom za kopečky. Ovšem potom přechází z té sovětské zóny do západní zóny. Nicméně rozhodl se riskovat svůj život a stal se takzvaným agentem chodcem, kdy vlastně po roce 1948 a potom zejména v 50. letech se předávaly tajné informace mezi informačními službami a on se vlastně v dubnu 1955 vracel do Čech pro informace, které chtěl vynést zpátky, ale štěstí mu nepřálo a odhalila ho hlídka pohraniční stráže a nakonec tito dva příslušníci pohraniční stráže ho v lese u Mařenic zastřelili. Takže tento příběh a potom celé to kolo výslechů, odposlechů a různých líbivých lákaček státní bezpečnosti a spolupráce i s východoněmeckou štázy vlastně roztočilo takový kolotoč tragédií a tragických osudů a vlastně ten památník Bedřichu Lorencovi, který budeme v Mařenicích v lokalitě U Jána cestou vlastně k Sirnému prameni teď v pátek 22. května ve 13:30 hodin odhalovat, tak má připomenout osud jeho rodiny, protože on byl rodičem. A ten příběh vlastně objevil v archivu historik Martin Pulec a sepsal tom knihu Kontrašpionážní akce Terat. A za mě je toto vlastně pozvánka tedy do Mařenic na odhalení slavnostní toho památníku, protože já doufám, že se bude moct zúčastnit i pamětnice, která rodinu znala. Pamětnice je z Varnsdorfu, ročník 1924 a zároveň jsme dopátrali synovce Bedřicha Lorence, který přijede s rodinou z Německa a budu mít vlastně i pro ty, co se budou moct té akce zúčastnit, vzkaz od dcery Ursuly Aken, která žije v Mnichově, ale vzhledem ke svému věku v pátek do Mařenic nedorazí.
0: Ještě můžem doplnit, nebo zajímavost, vy jste to možná už lehce načetla, dominantou památníku bude takzvaně stylizovaný padající kabát.
1: Je to tak, ten materiál a vlastně za tím výtvarným návrhem stojí architekt Petr Kovář a ten památník je tam již vlastně instalován a já se těším na to odhalení, protože ten památník vlastně z toho materiálu Korten, tak vlastně bude vypovídat i o tom, že ten člověk vlastně nebyl ozbrojen, přesto byl tedy jazykem STB zlikvidován a ten příběh jistě stojí za to, aby byl připomínán a připomínána ta temná doba 50. let a komunistických represí.
0: Tak připomeneme ještě tady v pátek, což je zítra ve 13:30 a víceméně v Mařenicích.
1: Teď ano, Mařenice, parkoviště u Jána a bude to tam značeno. Každopádně pochopila jsem, že místní vědí, kde teče Hamerský potok, mostek a cesta k Sirnému prameni.
0: Tolik náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, kterým byla ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy Michaela Pavlátová. Děkujeme za váš čas, za zajímavé povídání, popřejeme krásné jaro a budeme se opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra, jak už bylo zmíněno, je pátek 22. května. Také přivítáme hosta po 11. hodině v našem vysílání a bude to hodně zajímavý host, protože to bude ladič pian Jan Krupička. Má absolutní sluch a velkou lásku k hudbě, tak určitě to bude hodně moc zajímavé povídání, třeba i na téma, zdali si třeba vůbec dokáže vychutnat symfonický koncert, zdali náhodou už jeho absolutní sluch mu nebrání si v plné parádě vyslechnout koncert. To a ještě více se dozvíte zítra ve stejném čase.

nástrah tíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázny si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: České rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná, a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: vodou.
1: Tomáš Linka ve čtvrtečním dopolední pod Ještědem. Co je osvědčené, to bývá většinou dobré a platí to i o humoru. Když se chcete zasmát, tak si můžete pustit třeba úryvek některé z humoristických povídek Miloslava Šimka, anebo poslouchejte naší stanici, protože teď si poslechneme Miloslava Šimka.
2: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimba hluboko do parku.
1: Tlustý Hošík a Miloslav Šimek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za 7 minut je tady 12. hodina, do té doby vám ještě zahraje třeba skupina Olympic. Ve 12 hodin si budete moci už poslechnout zprávy a po 12. hodině už písničky na přání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec už se s vámi loučí Iveta Kalátová a zítra v pátek 22. května se na vás opět budu těšit.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Hejnické ulici v Liberci začne v létě měřit rychlost chytrý radar. Povodí Labe nechá v srpnu vypustit Vesecký rybník v Liberci. Skončil nepřetržitý dohled nad místem v Národním parku České Švýcarsko, kde před 3 týdny hořelo. Oblačno nebo polojasno, ojediněle přehánky a teploty až 22 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezký den. Na dodržování maximální povolené rychlosti v Hejnické ulici v Liberci začne v létě dohlížet chytrý radar. Po frekventované silnici v Krásné Studánce projede měsíčně zhruba 120 000 aut. V minulosti jich většina rychlost překračovala. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje 10 řidičů. Přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz, jak říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zkušební provoz někdy v červenci nebo v srpnu a ten ostrý v druhé polovině léta. Je to to samé zařízení, které máme na Dubici a v Oldřichově Vájích. Tady se ale nejedná o úsekové měření, ale o okamžité měření v tom blízkém prostoru restaurace U Medvěda.
2: Zhruba 50 milionů korun bude stát revitalizace Veseckého rybníku v Liberci. Povodí Labe už vybralo firmu, která obnovu víc než 100 let staré vodní nádrže zajistí. Vypouštění rybníka je naplánované na srpen letošního roku, uvedl to ředitel Povodí Labe Marian Šebesta. Na vyčištění Veseckého rybníka naváže ještě úprava jeho okolí, kterou bude finančně zajišťovat město Liberec. Lidé můžou zítra navštívit kulturní místa po běžné otevírací době zapojená do projektu Muzejní noc pod Ještědem. Na Jablonecku program chystá třeba Státní muzeum skla a bižuterie nebo galerie Nisa Faktory. V Liberci se tradičně zapojí Severočeské muzeum a také galerie Lázně. Podrobný program je na webu Kreativní Liberec Muzejní noc pod Ještědem. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
4: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
5: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
4: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
6: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
4: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno nebo polojasno, ojediněle se mohou přidat přehánky, teploty stoupají mezi 19 a 22 stupňů Celsia. Večer čekáme ubývání oblačnosti a to taky začne slábnout mírný severozápadní až severní vítr. A biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 262 mezi Stružnicí a Dolní Lipchavou se srazilo osobní auto s autobusem. V místě nehody je silný provoz, pokud je to možné, jeďte přes Horní Lipchavu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: No a přejeme také příjemné 21. květnové poledne. To se nám to dnes krásně sešlo. Dnes máme Mezinárodní den čaje. V roce 1924 se u nás vůbec poprvé veřejně použilo slovo rozhlas a před 145 lety, také 21. května, u nás poprvé našlo uplatnění, praktické uplatnění telefon. Majitel cukrovaru v Praze si nechal zavést přímou linku z domova do své kanceláře, zřejmě aby i v pracovní době mohl cukrovat se svou manželkou, anebo aby sám sebe mohl kontrolovat v práci, jestli se nefláká. No a to nám tak trochu určuje program následující hodiny. Uděláme si čaj, zapneme rozhlas, samozřejmě ten český rozhlas, Liberec, a zavoláme do písniček na přání. A také si to můžeme ještě trochu osladit, protože budeme soutěžit. Za soutěží jsme si o dvě vstupenky do cirkusu. Víc vám k tomu řeknu už za malou chvíli. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Petr Spálený, co by obyčejný muž, nás zavedl do takové neobyčejné hodiny v Českém rozhlase Liberec. Ano, máme tady písničky na přání, do kterých samozřejmě můžete volat a psát. A kromě toho v této hodině budeme také soutěžit. Já už jsem to v úvodu zmiňoval, my budeme soutěžit o dvě vstupenky do cirkusu, a to konkrétně na představení cirkusu Prince, který je od dneška až do konce května na Plochodrážním stadionu v ulici Letná v Liberci, konkrétně tedy v Pavlovicích. Můžete se těšit na spoustu krásných akrobatických vystoupení, také na spoustu zvířat, hlavně tedy show lachtanů, laserovou show a tak dále a tak dále. Zkrátka budete se skvěle bavit, navíc můžete navštívit zvířata, samozřejmě ve výbězích. No a pravidla soutěže jsou jednoduchá. Jakmile uslyšíte asi nejznámější cirkusovou písničku v našem vysílání, konkrétně v této hodině, a to tuto. Pochopitelně Karel Gott, Krev toulavá. Jakmile tahle písnička zazní, okamžitě volejte na číslo 22 155 37 22. No a pokud se na vás usměje štěstí a dovoláte se jako třetí, dvě vstupenky na představení cirkusu Prince jsou vaše. No a kromě toho samozřejmě očekávám, že budete volat a psát do písniček na přání. To telefonní číslo je stejné, 22 155 37 22. E-mailová adresa se od včerejška také nezměnila, zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A stejně jako kdykoliv jindy můžete posílat i textové zprávy na číslo 90 011 04 ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text. Do soutěže přeju hodně štěstí a do písniček na přání hezkou zábavu.

Do písniček na přání jsme vpluli se zahraniční skladbou Highland od One More Times. No a v zahraničních hudebních vodách ještě chvíli pobudeme. Minutu před čtvrt na jednu jdeme v Českém rozhlase Liberec splnit první přání, to přání bude písemné a napsala si paní Hana. Ani dnes nepůjdu příliš do historie, protože skupina Imagine Dragons byla založená v roce 2008 a už pětkrát koncertovala i v České republice. A výběr songu nechám na vás. My jsme vybrali písničku Mandy, tedy pondělí to, abyste se před blížícím se víkendem měli na co těšit.

Skupina Imagine Dragons a Mandy, 3:15. No a teď už v písničkách na přání hezky do českých luhů a hájů. Následující písnička je určená pro paní Markétu Dunebužel, pro naší mamču, jak se uvádí v e-mailu. Jsme moc rádi, že to dnes dobře dopadlo. Zdraví Olča a Méďa.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková nás navštívila v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Její zblížení doznělo 3 minuty před 00:30 a já se teď trochu zblížím s kalendářem. Napadlo mě, že bych do něj mohl nahlédnout a to bych to byl býval vyvedl, kdybych se do něj nepodíval. Dnes je totiž 21. května a svátek mají Moniky a že jich je v Libereckém kraji téměř 2700. Monikám samozřejmě přeju všechno nejlepší těm dnešním jmeninám a máme tady písničku hned pro 2 konkrétní. Napsala si o ní paní Marie. Prosím o zahrání písničky od Rybičky 48 a písničku posílám dceři Monice k svátku a všem Monikám, ale samozřejmě i ostatním věrným posluchačům. No od Rybiček 48 posíláme písničku Ženy, protože jenom ženy rozumějí ženám.
1: Dlouho jsem přemýšlel,

0: No, v našich končinách asi nejznámější cirkusová píseň Karel Gott, Krev toulavá. A s touhle písní se do našeho vysílání v úvozovkách zatoulala paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka z Liberce.
0: No a teď byste tedy oficiálně měla prozradit, proč vlastně voláte.
1: No, volám, protože se soutěží o lístky do cirkusu a taky volám, protože mají Moniky svátek. Takže bych jim chtěla i popřát a poslat písničku.
0: Dobrá, ale nejdřív vyřídíme tu soutěž. Já vám to řeknu tak. Pravidlem, nebo respektive podmínkou bylo, že se musíte dovolat jako třetí, abyste ji splnila. Takže vyhráváte dvě vstupenky na představení cirkusu Prince, který je ode dneška až do konce května v Pavlovicích v Liberci, konkrétně na Plochodrážním stadionu v ulici Letna. Máte s kým vyrazit?
1: Určitě nějaký dítě se vždycky najde.
0: No ale přiznejte se, kdy naposledy jste byla v cirkusu? Já jsem nad tím dnes třeba přemýšlel a dospěl jsem k číslu 20. Asi tak 20 let to je, co jsem opravdu navštívil naposledy cirkusové šapito. Co vy, paní Šárko?
1: No já asi tak před 15 lety, když ještě žila mamka, nevlastní, a fotili jsme se se slonem, mám památku.
0: No tak teď si třeba uděláte další památeční fotku. Já vám ještě jednou gratuluju, paní Šárko, dvě vstupenky na představení cirkusu Prince jsou vaše. No a teď můžeme vlastně ještě doplnit to přání.
1: Takže písnička, kterou jsme vybrali od slovenského skupiny Modus, bude pro Monču ze Slovenska, Monču z Hrastavy, Monču od Matěje z Prahy, Monču z Hradce, bývalou kolegyni Monču z galerie a bývalou kolegyni z Dobromysle, která pomáhala dobrovolničit. Takže všem přeju hodně štěstí a zdraví. A Gabo Zelenej hlásí, že Češi to zvládli s Itálií. I ku podivu, když jsem koukala.
0: Vy jste u toho tentokrát neusnula, paní Šárko. Vy jste byla v bdělém stavu během toho zápasu. To není možné.
1: Ano.
0: No tak alespoň jeden zápas jste si užila, ale na těžší soupeře to radši zalomte, jo, paní Šárko? Bude to takové jistější.
1: Dobře, tak jo.
0: A já na oplátku tedy za váš závazek posílám písničku, kterou jste vybrala, Modus, já, ty a můj brat. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hrdina dělnické třídy. To byl v roce 1970 John Lennon, který svoji nahrávku Working Class Hero zařadil na svoje první album, které vyšlo po rozpadu Beatles, John Lennon Plastic Ono Band. Poté se jí zmocnilo hned několik významných umělců, jako třeba David Bowie, Cyndi Lauper, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Manic Street Preachers, Green Day a mezi ostatními také bubeník kapely Queen Roger Taylor, který zařadil na svoji desku Electric Fire v roce 1998. A tuhle verzi jste právě slyšeli. Tady tu písničku poslal pan Josef všem kamarádům ze Semil, no a my budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Tentokrát budeme hrát z italské hudební produkce, napsal nám pan Miroslav a poprosil o zahrání písničky, pokud budeme mít v repertoáru Un'estate italiana od Gianni Nannini a Eduarda Benata.

Gianna Lannini, Eduardo Benato, Unestate Italiana, takové nenápadné připomenutí, že za 3 týdny k velké radosti všech žen začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, ve Spojených státech a v Kanadě. Tahle písnička totiž byla v roce 1990 oficiální hymnou světového šampionátu v Itálii. A s touhle písničkou jsme téměř uzavřeli dnešní písničky na přání. Když říkám téměř, naznačuji tím, že tady máme ještě jedno přání. Napsal nám Azuritek z práce, vybral písničku Hotel California, posílá jí Šárce z Liberce, všem, co také posílají písničky, a paní Azuritek si posílá také sama sobě, protože je od rána do večera v práci a dnes jí přijde, že ten čas stojí. Tak ať to rychle utíká, já tady písničku California, tady Hotel California posílám a předtím se s vámi ještě rozloučím, protože po 13. hodině si vezme slovo Alex Minářová a ve studiu přivítá zpěvačku, kterou charakterizuje silný hlas s velkým rozpětím a růžové vlasy, Terezu Maškovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. opět naslyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Český rozhlas Liberec, zprávy.
6: Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Město Liberec nechá zasypat podchod pod mostem v Dobijášově ulici. V Tatobytech plánují opravit tamní hostinec. A dnes je u nás oblačno až polojasno, může i zapršet, teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. České zemědělství je podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Jan Doležel proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl také zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Z libereckého sídliště Rochlice zmizí podchod pod mostem v Dobijášově ulici. Vedení města plánuje v příštím roce most zrušit a propustek zasypat. A to i přes nesouhlas místní komise Rochlice, která ho chce zachovat například pro děti, které chodí do nedaleké základní školy. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO, ale sčítání ukázalo, že je podchod nevyužívaný.
7: Tam projde v průměru jeden člověk za hodinu. Tak jsme se rozhodli jako rada města, že uděláme ten projekt, který dneska už má stavební povolení, a to je zasypání toho podchodu. Tím pádem vlastně ten most už nebude mostem a do budoucna to budou výrazné úspory.
6: Vedení Tatobyt chystá opravu budovy hostince u Studničků. Obec vloni nemovitost koupila za 5 milionů korun. Hostinec stojí v sousedství tamního kulturního domu. Obec tam chce pohostinské služby zachovat. Pokračuje nezávislá starostka Tatobyt Lenka Malá.
8: Chceme, aby to zůstalo teda restaurací se stejným názvem. Chceme tam působit jako z pozice restaurace, venkovního stánku a podobných aktivit. Vedle máme kulturní dům, kde se pravidelně každý měsíc konají kulturní akce.
6: Benzín za uplynulý týden podražil. Za litr řidiči v průměru zaplatí 42 korun a 84 haléřů, a to je o 31 haléřů víc než předcházející týden. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nafta zlevnila o 40 haléřů na průměrných 40 korun a 96 haléřů za litr. V Libereckém kraji jsou ceny pohonných hmot pod celostátním průměrem. Nejlevnější benzín je na Liberecku a Semilsku. Za naftu platí nejméně řidiči na Českolipsku. Nejdražší v rámci kraje je nafta i benzín na Jablonecku.
5: Počasí.
6: Je a bude oblačno až polojasno, ojedinělé se mohou přidat přehánky a teploty se odpoledne budou držet mezi 19 a 22 stupni Celsia. Fouká mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout, a to také začne ubývat oblačnost. A biozátěž je i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Ladově ulici u odbočky ke Kovošrotu se srazila dvě osobní auta, nehoda je bez zranění, policisté jsou na místě, ale je tam teď neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
5: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den a děkuju za pozvání.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
11: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: A takže když je ta možnost, tak samozřejmě hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
1: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
0: V O2 Univerzu bohužel nezazněla.
1: Tak v jedné Lucerně.
0: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
1: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
0: přesně,
1: která
0: tak
1: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
0: ano,
1: pak
0: ano
1: přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
0: Ano.
1: Co O2 Arena?
0: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
1: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
0: Přesně
1: a dá
0: tak
1: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
0: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
1: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu.
0: Ano.
1: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
0: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
1: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
0: Přesně
1: intimnější.
0: Tak, já jsem si to udělala po svém.
1: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
0: Ojojoj, to je těžký.
1: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
0: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
1: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
0: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla všem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mě to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky, některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva, ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali, takže je na tom super to, že je to pořád jiný, to je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh. My tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte, co bylo to? My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože
1: ne.
0: To vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže
1: vy jste
0: uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu,
1: přesně
0: nechci
1: tak.
0: A chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak, no a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Tak myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo vy mě tady nevidíte bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nechty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu, nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Třeba, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, že jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun. Aha. Že když tak můžu normálně jako zdrhnout, přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké nebo bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje, a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozej, a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý, a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40, a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak přeložit?
1: Ano, ano, já jsem
0: vlastně,
1: já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala, a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, její text umí vymyslíte a ten váš vám a někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Areny.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání. Děkuju.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. Nová základna pro záchrannou službu v Jablonci nad Nisou bude hotová do konce června. Policie při finále fotbalového MOL Cupu v Hradci Králové zadržela dva jablonecké fanoušky. A konec pracovního týdne u nás bude slunečný, naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. V loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností také v loni poprvé překonala úroveň před epidemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který vyvolává nový energetický šok, znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Stavbaři dokončili výstavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Jablonci nad Nisou. Ta dosud sídlí v nevyhovujících prostorách v areálu jablonecké nemocnice. Od léta ale začne využívat novostavbu v Průmyslové ulici u okružní křižovatky. Její součástí bude i záložní operační středisko pro případ, že by dispečink v Liberci měl problémy. Nejdřív ho bude nutné vybavit, jak říká náměstek hejtmana Jiří Ulvr ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Jde o informační systémy a technologie záložního operačního střediska. Zakázku vyhrála firma Total Service, která s těmito technologiemi má zkušenosti v rámci zdravotní záchranné služby. Za 74 milionů korun středisko by mělo být zprovozněno do konce června letošního roku.
0: Liberecký kraj bude na celostátním kole sportovních her seniorů v srpnu reprezentovat tým Ze zákup. V konkurenci 30 družstev se na první příčku při krajském kole v Novém Boru probojoval tým číslo 2 zákupského klubu aktivních seniorů. Letošního 7. ročníku se účastnili rekordní 200 soutěžících, pokračuje předsedkyně pořádající krajské rady seniorů Miroslava Palečková.
3: Loni to bylo v České Lípě a předtím se pravidelně střídal Tanwald a Lomnice nad Popelkou. A myslím si, že to tam ten příští ročník zase přeneseme, a protože nám jde taky o to, aby ty lidi jako viděli za zkus něco jiného, že jo, z toho kraje.
0: Policisté v Hradci Králové při středečním finále domácího poháru ve fotbale mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou zadrželi kvůli výtržnostem dva fanoušky. Dalším 8 dali za přestupky pokuty v souhrnu za 60 tisíc korun a jednoho čeká správní řízení. Ve všech případech šlo podle policejní mluvčí o příznivce jabloneckého klubu. Vše se obešlo bez zranění.
1: Počasí.
0: V noci bude nejdřív místy polojasno, postupně se obloha úplně vyjasní a teploty poklesnou mezi 10 a 7 stupňů Celsia. Zítřejší ráno a dopoledne bude slunečné, přes den čekáme víc oblačnosti a začne se také oteplovat. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silničáři pracují na silnici 1/10 v Harachově v části Nový svět. Vozidlo údržby se pomalu pohybuje v odstavném pruhu, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. krásné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jak tak koukám do programu, tak my tuto hodinu v podstatě strávíme úvody. Ale zachovejte paniku, ještě není čas hubnout do plavek, ten nastane až týden před dovolenou, abychom nakonec zjistili, že přeci jenom bude asi jednodušší koupit větší plavky. My se v této hodině podíváme do lázní Liberda, tam totiž v sobotu zahájí lázeňskou sezónu a to je akce, na kterou se rozhodně od našeho regionálního stopaře necháme pozvat. Pak probereme ostrovy na Vltavě v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Děti nás pozvou na trajekt, ale začneme vážným tématem. Lidé v Jizersko-Horském Bedřichově budou už zítra v referendu rozhodovat o zastavitelnosti sjezdovek v tamním ski areálu a na to si posvítíme s kolegyní Johanou Tománkovou. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: S Pavlem Bobkem jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vyrazili na konec světa. Tak daleko teď nepůjdeme, vyrazíme pouze do Bedřichova. Už zítra bude v Jizerskohorském Bedřichově referendum. Lidé v něm budou rozhodovat o budoucnosti tamního lyžařského střediska. Vedení obce chce vědět, jestli má zakonzervovat územní plán. A detaily nám teď poví redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Místní referendum se koná od 8 do 20 hodin a své hlasy

0: budou lidé chodit vhazovat do schránky na obecní úřad. Obálka s hlasy nechodí lidem do schránek domů, dostanou ji na úřadě po předložení občanského průkazu. Hlasovat může každý občan ve věku od 18 let s trvalým pobytem v Bedřichově. Proto, aby bylo referendum platné, musí přijít k volbám minimálně 35% oprávněných voličů.
1: A o čem přesně budou lidé v referendu rozhodovat?
0: Otázka v tomto místním referendu je poměrně složitá. Zkusím to tedy vysvětlit vlastními slovy. Jde o to, že pozemky na sjezdovkách vlastní teď několik majitelů a nedá se na nich stavět. A vedení obce chce vědět, jestli má územní plán zakonzervovat. Letos na podzim totiž nás čekají v Česku komunální volby, takže teď obec zjišťuje, jestli mají pozemky zůstat nezastavitelné i potom, co se v obci může změnit složení zastupitelstva.
1: No a je reálné riziko, že by byly sjezdovky v Bedřichově v budoucnu zastavěné?
0: Je to něco, čeho se někteří obyvatelé obávají od té doby, co společnost Skibižu areál prodala. Koupila ho totiž developerská firma Niseko, zastoupená Adamem Kuchařem. Ten od začátku tvrdí, že nemá zájem sjezdovky zastavět, že chce Ski areál provozovat. Je ale otázka, co by firma udělala potom, co by vedení obce změnilo územní plán a stavět by dovolilo.
1: Johano, prosím tě, ještě na závěr připomeň, proč tuto zimní sezonu ski areál nefungoval?
0: Bylo to proto, že vlastníci se mezi sebou nedomluvili, kdo ho bude provozovat. Jsou jimi zmíněná firma Niseko, obec, firma Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Kromě toho společnost Niseko ještě v té době neměla v majetku vleky. Mezi vlastníky už ale možná brzy dojde k dohodě. Obec má v úmyslu všechny pozemky na sjezdovkách na Malinovce skonsolidovat, tedy převést do majetku obce a za symbolickou korunu areál pronajímat. Na to společnost Niseko přistoupí ale jen tehdy, pokud ji obec dá pozemek pod vodojemem. Ten je velmi lukrativní a dá se na něm stavět. Podle starosty Bedřichova Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj by to obec udělala jen tehdy, pokud bude mít právně ošetřené to, aby tam nevznikly obrovské apartmánové komplexy.
1: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě zlázníli Brda. Ty už se několik let věnují obnově historicky cenného lázeňského prostoru, a to nejen budov a oceněné obnově lázeňské kolonády, ale také lázeňskému parku. A protože se tam v sobotu zahájí letošní lázeňská sezóna v Jizerských horách, vydáme se tam za regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Lázní Liborda. Do lázeňského parku jsem se vydal s Evou Olšovou, ředitelkou obchodu a marketingu ve Spa Resortu Liborda. Tak zatímco kolonáda už je hotová úplně komplet a skví se v celé své kráse, tak tady v parku se ještě pracuje a koukám, že proti poslední mé návštěvě se toho změnilo hodně, třeba už jen ten chodníček, po kterém jsme přišli.
3: Dobrý den, ano, tak samozřejmě se snažíme pracovat nejen na kolonádě, ale i v lázeňském parku a v hotelech, takže aktuálně v lázeňském parku máme nové chodníky, po kterých se hosté mohou projít, chystáme novou bylinkovou zahradu, nové dosadby zeleně a třeba i nějaká relaxační místa v podobě světelných nebo slunečních luk, kde se můžete položit na lehátka a relaxovat.
2: A my jsme došli k místu, kde vznikne úplná novinka, jezírko.
3: Ano, tak zatím tomu soukromně říkám trošku jako kráter, ale bude tam určitě nádherné jezírko pod vilou Freeland, kde budou taky vlastně přidané lavičky, aby se hosti mohli taky zarelaxovat.
2: No a tady v lázeňském parku v sobotu se slavnostně začne ta krásná lázeňská sezona. Tak programem Letem světem, co nás čeká, v kolik začínáme?
3: Začínáme v 10 hodin ráno a končíme v 10 hodin večer, takže se to bude krásně pamatovat, všechny samozřejmě moc zveme. Zahájení lázeňské sezóny je pro nás největší akce roku, takže jí věnujeme i spoustu času a příprav, které probíhají právě i za námi. A letos máme takovou krásnou novinku, že tu bude nejvíc stánkařů v celé historii lázní, je jich přes 50, takže určitě budeme mít co nabídnout. A mimo stánkařů je samozřejmě připraven i bohatý kulturní program, hudební vystoupení, taneční vystoupení, malování a představení pro děti, takže toho bude mnoho.
2: Já z té hudby bych zmínil třeba Michal Tučný Revival, což bude určitě paráda. A také, co bych si nenechal já osobně ujít, tak to jsou komentované prohlídky, kdy se vlastně návštěvníci, účastníci toho zahájení dostanou i do prostor, které nejsou úplně běžně přístupné.
3: Přesně tak. V rámci dne jsou připravené dvě tyto prohlídky a můžete se podívat i do úložiště minerální vody, které se říká bunkr, to je vlastně u lázeňské kolonády, ale i třeba do prostor bazénu, wellness procedur, kam standardně byste se třeba nedostali.
2: Určitě nemůže chybět ani žehnání pramenům, což je taková zdejší tradice a vlastně hold tomu vzniku těch lázní.
3: Ano, tak díky minerální vodě my jsme lázně jako takové, takže určitě je potřeba i minimálně jednou za rok takto požehnat farářem.
2: Tak to všechno vás čeká v sobotu v Lázních Liborda. Zahájení už od 10 dopoledne vyvrcholí 10 večer velkou ohňovou profesionální show, no a mezi tím spousta muziky, spousta zábavy a také krásné přírody Jizerských hor, které Lázně Liborda nabízejí.
1: Abych to shrnul tak, že zatímco jinde to jde od 10 k 5, v Lázních Liborda od 10 do 10. Na zahájení lázeňské sezóny nás pozval regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Písnička, která nestárne, Hana Zagorová na věky zůstane pouze čas. No, písničce je teprve 23 let, takže v podstatě je to stále ještě mladice. Na stejnojmenném albu vyšla právě v roce 2003. My teď máme 7 minut po půl třetí a z historie se přesuneme k zeměpisu. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Pokud ne, nevadí, v rubrice Co v učebnicích nebylo, vám to teď spočítá Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec americká skupina Styx, která řádila převážně v 70. a 80. letech. Tohle byla jejich nahrávka Don't Let End, i když teď by se nám hodil spíš jiný jejich hit Boat on the River, tedy Loď na řece. Já jsem totiž nahlédl do kalendáře a kromě toho, že dnes mají svátek Moniky, ještě jednou všechno nejlepší, tak přesně před 30 lety došlo na Viktoríně jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Já osobně jsem byl tedy na trajektu pouze jednou a asi nemusím zdůrazňovat, že většinu cesty jsem zažil omotaný kolem zábradlí a ne proto, abych sledoval vlnky na levoboku. Jak si takové děti představují trajekt a k čemu podle nich slouží, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam si jela?
2: To na Sardinii.
1: A co si tam dělala?
2: Tam my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
3: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
3: Mm-mm.
1: A chtěl bys si někdy jet v trajektu?
3: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
3: Milion.
2: 10. Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
3: 50.
2: Nekonečno 1000.
4: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
3: 1000 hodin.
4: 10 kilometrů.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou bude propouštět. V Bedřichově budou lidé zítra v referendu rozhodovat o pozemcích ve ski areálu. Radnice v Dubé chce darovaný pozemek využít pro inline dráhu. A zítra bude převážně slunečno s teplotami do 24 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Víc než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Products z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenství pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově zruší. Patří mezi významné zaměstnavatele ve městě.
4: Spouštěče, oken, rolety, zámky, střešní mechanismy. To je hlavní výrobní náplň závodu Inteva v Rychnově. Během letních prázdnin ale továrna propustí všechny zaměstnance. Nově má výrobu přesunout do Rumunska. Jak uvedla mluvčí Intevy Pečkoucová, o ukončení výroby vedení rozhodlo po pečlivém zvážení všech možností a je ochotné podporovat zaměstnance při hledání nové práce. V rychnovské Intevě pracuje víc než 150 lidí. Ty teď čeká hromadné propouštění. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Zítra budou lidé v Bedřichově hlasovat v místním referendu. Rozhodovat budou o budoucnosti tamního lyžařského střediska. Pozemky na Malinovce jsou podle aktuálního územního plánu nezastavitelné. Obec chce od obyvatel vědět, jestli ho má zakonzervovat, aby ho nebylo možné změnit ani po podzimních komunálních volbách.
5: Lidé budou moct vkládat své hlasy do schránky na obecním úřadě od 8 do 20 hodin. K referendu musí přijít minimálně 35% voličů, aby bylo platné. Aby bylo závazné, musí pro jednu z odpovědí hlasovat nejméně čtvrtina všech oprávněných voličů. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Město Dubá naplánovalo na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé budou dnes jednat o pokračování projektu. Do soutěže za přibližně 2 miliony korun se přihlásil jediný zájemce. Čtvrt kilometru dlouhý okruh má vzniknout na pozemku, který město dostalo darem. Podle starostky Ireny Žalovičové za ODS bylo využití pro sport jednou z podmínek dárkyně parcel. Pokud zastupitelé nabídku stavební firmy přijmou a stavba začne, měla by být inline dráha dokončená na podzim. V další etapě chce radnice vedle přistavět ještě pump trackovou dráhu. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Andrej Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Andrej Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitostí proběhl v souladu se zákony.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů a bude nejdřív polojasno, postupně jasno. A také páteční ráno bude slunečné, jasno a polojasno vydrží ještě do dopoledne. Odpoledne se nebe zatáhne na oblačno a to naměříme od 21 do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Část silnice 3. třídy mezi Jílovým, Udržkova a Zlatou Olešnicí je uzavřená, konkrétně úsek v obci Lhotka od křižovatky Klapanda po křižovatku u zámku Návarov. Pracují tam silničáři a objížďka je v místě vyznačená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné 21. květnové odpoledne, máme čtvrtek, což je vlastně takový malý pátek, ovšem logicky je zítra ten velký pátek a právě zítra se uskuteční muzejní noc pod Ještědem. Jaký program nabídne, na to se podíváme s naší kolegyní Karolínou Lašákovou. Pak nás čekají také knižní tipy. Přiznávám, já jsem naposledy přečetl knihu od PJ O'Rourkea Průvodce domácností starého mládence a neb příručka etikety pro hulváty. Mám takový pocit, že někdo to považuje za manuál. Uvidíme, jaké čtivo nám doporučí Martin Frič krátce po čtvrt. A čeká nás také rubrika Co je nového a s ní dnes zamíříme do Čtveřína. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec pohádková a zároveň nestárnoucí melodie Karla Gotta, jdi za štěstím. My teď půjdeme spíš do muzea. Liberecký kraj se zítra zapojí do celorepublikového festivalu Muzejní noc. Lidé můžou po setmění navštívit instituce a výstavní místa v Liberci, Jablonci nad Nisou i v Tanvaldu. Program na většině míst začne v 18 hodin a trvá téměř do půlnoci.
1: Muzejní noc je, už bych řekla, tradiční akce, kdy můžou návštěvníci prožít v takové netradiční večerní atmosféře muzea, galerie nebo i různé jiné výstavní prostory.
2: Petra Slováková je mluvčí Severočeského muzea v Liberci, které je letos hlavním organizátorem Muzejní noci pod Ještědem. Lidé můžou navštívit celkem 15 míst.
1: Zmínila by Galerie Lázně Liberec, Technické muzeum, Automuzeum, rodný dům Ferdinanda Porsche, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Nově se zapojilo Kulturní a kreativní centrum Lenzerka a Zubačka Kořenov. Ač tedy dopravní podniky města Liberce a Jablonce nejsou nováčkem, tak nyní tam takovou novinku chystají. Vystaví a zpřístupní historické tramvaje ve svém depu.
2: Jaký program letos Severočeské muzeum chystá, přibližuje Slováková.
1: Bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem.
2: Program chystá taky Liberecká galerie Lázně, jak říká mluvčí Kateřina Trunečková.
3: Pro děti jsou od 6 do 9 hodin nachystány pracovní listy a také výtvarná dílna k výstavě Věra Nováková a Pavel Brázda. Co se týče programu pro dospělé, pro ně jsme si připravili sérii komentovaných prohlídek, stále expozice Heinrich von Liebig, sběratel a mecenáš. Budeme pokračovat do výstavy Krajiny spatřené očima Karla Kamáchy a celé to završíme ve výstavě Na vlnách umění, sbírky českého umění.
2: Přepravu mezi jednotlivými

0: Místy každoročně usnadňují linky historického autobusu a tramvaje. Letos nově přibude i vlak, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
1: Nástupním místem bude tramvajová zastávka před hlavní budovou muzea a výstupní u Galerie Lázně.
0: Jízdní řády jednotlivých linek lidé najdou na webu Muzejní noci pod Ještědem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás společně s naší krajankou Olgou Lounovou navštívil Xindl X. Toho všichni pochopitelně známe jako výborného hudebníka, ale on je také literát. I když je pravda, že jeho kniha Bruno v hlavě už vyšla před nějakým tím pátkem, konkrétně před 16 lety. Naopak knižní novinky pro nás teď má Martin Frič a mně se líbí, že on ty knižní novinky vždy dokáže propojit nějakou nosnou myšlenkou. Zajímalo by mě, čím je spojil dnes.
1: Květnové knižní novinky tohoto týdne spojuje zajímavý, někdy těžký a někdy krásný pohled na minulost. Začneme knížkou, na kterou se dlouho čekalo a kterou moc doporučuji. Pavel Kosatík, O tom Benešovi. Zvláštní název, O tom Benešovi. A už ten název něco vlastně vystihuje. Edvard Beneš, jedna z nejznámějších postav 20. století, jeden z otců Československa v roce 1918 a pak také člověk sporných rozhodnutí v letech 1938 za druhé světové války, po roce 1945, v roce 1948. Jak se na tohohle člověka dnes dívat? Jak hledat fakta? Pavel Kosatík se ptá, budeme se donekonečna přít, co jsme měli dělat za doby Mnichova, jestli na někoho něco nesvádíme, kdo může za naši orientaci místo Západu k Sovětskému svazu, která nás pak táhla sebou a táhla hodně hluboko. Kniha Pavla Kosatíka tyhle otázky zajímavě nasvěcuje a Pavel Kosatík psát umí. Takže O tom Benešovi si určitě přečtěte a popřemýšlejte. V těchto dnech brzy budeme znát vítěze nového ročníku knihy roku Libereckého kraje. Moc se na to těším, podívejte se na web téhle soutěže a já připomenu dvě knihy, které jsou nominované a které s historií souvisí a které jsou skvělé. Jedna se jmenuje Narrativ 1945 a je to 18 textů výtečných autorů, třeba Pavla Kopřivy, velkého znalce skla, Michala Stehlíka, Martina Gromana, vynikající historici a popularizátoři, Kateřina Portman z Technické univerzity. 18 textů o válečné době, o poválečné době dávají zajímavá témata k přemýšlení. No a nakonec trochu krásy a světla. Gottfried Josef Wurps, Světlem a stínem. Tak se jmenuje výpravná, nádherná obrazová publikace, kterou vydalo Severočeské muzeum a která představuje významného meziválečného fotografa, věnoval se hlavně Friedlandsku a Gottfried Josef Wurps uměl nádherně, řekněme, kreslit světlem, fotografovat pohledy na měnící se městskou krajinu. Kdybyste přemýšleli o nějakém dárku pro někoho, kdo má rád náš kraj, tak tahle knížka určitě by měla být ve vašem hledáčku. Přeji hezké čtení. Najděte si nějakou pěknou akci na živýliberec.cz. Pozor, myslím, že 30. bude moc hezká akce v Krištofově údolí, spousta lidového folkloru, no a pak to, co máte rádi. Hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Marií Rotrovou jsme v Českém rozhlase Liberec doputovali k 15. hodině a 38. minutě a teď je před námi pořad Co je nového. I dnes s tímto pořadem navštívíme jednu z těch menších, ale malebných obcí v Libereckém kraji, konkrétně tu na Liberecku, která se nachází severně od Českého ráje. A odkud je to jen co by kámen dohodil a zbytek doskákal třeba na Holanů statech nebo k Maškově chalupě. Dnes je v našem hledáčku Čtveřín a na telefonu je s námi nezávislá starostka Ilona Šerpánová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nejprve se podíváme trochu do minulosti. Vám se vlastně podařilo dokončit několik docela pro vás významných akcí, tak se pochlubte.
1: No, podařilo. Po vlastně několika letech, ale to až opravdu už skoro po 10 letech se podařilo dokončit projekt na splaškovou kanalizaci. A vlastně dneska jsem dostala zprávu, že dostáváme stavební povolení. Takže to je velmi náročný projekt, z toho mám velkou radost. Teď taky dokončujeme jeden další náročný projekt, který byl nová komunikace vlastně do nové zástavby domů, včetně všech kanalizací a nového veřejného osvětlení a nové zeleně. Snažíme se teďka investovat do oprav kolem areálu kolem obecního úřadu, takže dětské prvky na hřiště a zeleninová a nová plocha na hraní a tak, takže to se taky docela daří. Snažíme se rozšiřovat odpadová místa, protože se snažíme, aby teda tady obyvatelé třídili hodně odpad, což se jim daří, ale těch třídí až tak moc, že už nám nestačí. A snažíme se, aby se tady občané setkávali, takže se nám docela daří dělat hezké akce pro děti, společně se scházet a vytvářet tu příjemnou atmosféru.
0: K těm akcím se určitě v závěru našeho krátkého rozhovoru dostaneme, ale já bych se na chvíli zastavil u té kanalizace, jestli jsem to správně pochopil, máte ji tak říkajíc orazítkovanou, takže teď budou následovat další úkoly, je to tak?
1: Teď budou následovat další úkoly, to znamená sehnat na to peníze, takže nějak, aby byly dotace.
0: Takový vedlejší
1: vlastně
0: úkol.
1: Vybrat, no, vlastně úplně, že jo. Ne, a sehnat vlastně firmu, která výběrové řízení bude muset proběhnout a ještě čeká vlastně, čekají nás na podzim volby, takže já to teď, jak se říká v mašličkách, budu mít na stole připravené pro partu, která v říjnu buď bude pokračovat, anebo to po nás převezme.
0: Tam se samozřejmě necháme překvapit, ale když už jste hovořila o těch společenských akcích, které u vás ve Čtveříně pořádáte, tak nás na něco pozvěte.
1: Tak vlastně, teď v sobotu proběhlo vítání občánků, to byla moc krásná akce. A teď nejbližší, co nás čeká, bude 35. dětský den u hájenky Hubertka, kterou pořádají spolek myslivců Sichrov. A potom 13.6. bude u obecního úřadu vlastně výročí založení spolku dobrovolných hasičů, takže budou mít už 135. výročí od svého založení. To bude moc hezká akce, kde vlastně bude i útok, kde zde možno se podívat do hasičské zbrojnice, podívat se na ukázku hasičské techniky, hasičského sportu a večer bude posezení s občerstvením, tak určitě doražte.
0: Rozhodně spousta důvodů dorazit do Čtveřína na Liberecku a na tyto akce nás pozvala starostka Čtveřína Ilona Šerpánová. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se ve Čtveříně daří a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příjemnou pohodu nám tady v Českém rozhlase Liberec 3 minuty po 3/4 na 4 rozdával Scott McKenzie. Do toho se nám počasí v posledních dnech docela umoudřuje a to je možná ideální příležitost vypravit se na nějakou příjemnou procházku. No a zájemci se už tuto sobotu můžou vydat na procházku Bedřichovem s historikem Luborem Lacinou. Půjdou po naučné stezce Bedřichovské výhledy, uvidí zajímavá místa Bedřichova na dvou okruzích různé náročnosti. No a další podrobnosti určitě najdete na stránkách Bedřichova. Dobře se bavte a příjemnou procházku.

Atmosféru letních bouřek nám připomněla Věra Martinová, my si na ní samozřejmě ještě zhruba měsíc počkáme. Už jen pár minut, konkrétně 8 minut, budeme čekat na další zprávy a jen o pár minut více budeme čekat na další vydání Humoriády a dnes vás čeká opravdu těžký moderátorský kalibr, protože Humoriádou vás provede Pavel Kučera a rozhlasová a televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová. Filip Majsl vám přeje stále příjemné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a po 17. hodině ve Dní v kraji se budu těšit opět na slyšenou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Benzin od zítra zdraží, naftu řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Fanoušci budou moct sledovat fotbalové mistrovství světa i před libereckou radnicí. Hradec nad Nisou znovu hledá firmu na stavbu náplavky. A konec pracovního týdne u nás bude slunečný, naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiče ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Liberecké náměstí doktora Edvarda Beneše se promění na fanouškovskou zónu fotbalového mistrovství světa. 18. června budou součástí celodenního programu před radnicí, například fotbalové turnaje žáků. Představí se i národní tým ve fotbalu v chůzi a od 18 hodin budou moct lidé na velkých obrazovkách sledovat zápas české reprezentace proti týmu Jihoafrické republiky. Pokračuje primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Přepneme na studio ČT Sport, je to jediné utkání, které se hraje v rozumných hodinách, protože příznivci fotbalu vědí, že na zbylé fotbaly si budeme muset bohužel přistat ve 2 ráno nebo prostě si prodloužit noc do dlouhých nočních hodin.
3: A program ve 22 hodin zakončí světelná projekce na budovu radnice. Město Hrádek nad Nisou už po druhé vypisuje výběrové řízení na firmu, která by postavila náplavku a vodní park podél okružní ulice. První kolo muselo město zrušit. Podle nezávislého starosty Pavla Farského byl problém v tom, že radnice vypsala první soutěž v době začátku konfliktu kolem Hormuzského průlivu.
5: Cena ropy rostla šíleným způsobem, oni nevěděli, co mají nacenit. Teď už se to snad ustálilo, ale pro nás je tato nestabilita velkým problémem, protože když máte dotační tituly, které mají termíny a vy to teď vysoutěžíte jednou, po druhý a nikdo se nepřihlásí, tak pro nás je to velká prekérka.
3: Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení, oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisté. Budovu také preventivně prohledávají, nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Kraus k události nechtěl poskytnout bližší informace.
2: Počasí.
3: V noci bude nejdřív místy polojasno, postupně se obloha úplně vyjasní a teploty poklesnou mezi 10 a 7 stupňů Celsia. Zítřejší ráno a dopoledne budou slunečné, přes den čekáme víc oblačnosti a začne se také oteplovat. Odpoledne naměříme od 21 do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Sjezd ze silnice 1/35 do nádražní ulice v Chrastavě ve směru od Liberce je uzavřený. Je to kvůli výstavbě okružní křižovatky. Objížďka vede přes sjezd na Bílý kostel nad Nisou a zpět po silnici 1/35. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, moc se na vás těším.
6: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií. Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty

0: neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťa. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od těch právě. A na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem se neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouly. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouly. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouly. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někde, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník. Vždycky. I kuň se dá vycvičit. I kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a 5 koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty 3 koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
3: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky 2 krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
2: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
3: Ano.
2: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak bol? Ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takovej nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobre,
1: tak stačí?
5: Ďakujem a ano. Príjemný deň. Dovidenia.
3: Taky ďakujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem zdravím. Taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme
7: super.
1: To tam zapsáno. Děkujeme
7: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Pozdravujte pejska.
3: Hezký den. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, plus dole. De la calefio, même bien bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es francouzé. Fils coco au calais, parce que le pardon. Oh, déchelé.
0: Humoriada. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipnej a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, dá se globální, říct skoro. Multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok, jak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lepasí.
1: Na té chasí, konci pasí, on je on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Blotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás,
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavo, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji, tak přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuju.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda. Na kladině obočí. A švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech se šupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no. Paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenu. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: Jo, tak
1: teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování anebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiárně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
1: Aha.
2: Jo. Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie, pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a aha, vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno. No,
2: no jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to. A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
1: děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: A třeba, ať se vám stále daří,
1: stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešové i vám.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Taky děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Ano, dobrý den,
6: paní Burešová, přeji
2: den.
6: Vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růže na Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň z jedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
8: Madame,
7: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Takže mám kráčet.
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít. Bylo to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava. Že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu. Znáte jeho klub?
8: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře! Já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
8: Ne.
7: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
3: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima vipera Silvestre.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Spotřeba energií na začátku roku mírně stoupala. V Hejnické ulici v Liberci začne v létě měřit rychlost chytrý radar. Město Liberec nechá zasypat podchod pod mostem v Dobijášově ulici a zítra bude převážně slunečno, teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký podvečer přeje Hana Hauptvoglová. Spotřeba energií v České republice v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější počasí v lednu. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%, nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům o asi 4,5%. Na dodržování maximální povolené rychlosti v Hejnické ulici v Liberci začne v létě dohlížet chytrý radar. Po frekventované ulici Krásné Studánce projede měsíčně zhruba 120 000 aut. V minulosti jich většina rychlost překračovala. Díky informativnímu radaru limit aktuálně nedodržuje desetina řidičů. Přesto místní komise trvala na chytrém radaru. Město v létě spustí jeho zkušební provoz, jak říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zkušební provoz někdy v červenci nebo v srpnu a ten ostrý v druhé polovině léta. Je to to samé zařízení, které máme na Dubici a v Oldřichově Vájích. Tady se ale nejedná o úsekové měření, ale o okamžité měření v tom blízkém prostoru restaurace U Medvěda.
2: Z libereckého sídliště Rochlice zmizí podchod pod mostem v Dobijášově ulici. Vedení města plánuje v příštím roce most zrušit a propustek zasypat. I přes nesouhlas místní komise Rochlice. Ta ho chce zachovat například pro děti, které chodí do nedaleké základní školy. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO, ale sčítání ukázalo, že je podchod nevyužívaný.
4: Tam projde v průměru jeden člověk za hodinu. Tak jsme se rozhodli jako rada města, že uděláme ten projekt, který dneska už má stavební povolení, a to je zasypání toho podchodu. Tím pádem vlastně ten most už nebude mostem a do budoucna to budou výrazné úspory.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko se pustila do údržby altánu na Marijině vyhlídce v Jetřichovických skalách. Řemeslníci brousí dřevěné prvky a pak je napustí olejovým nátěrem, aby lépe odolávali povětrnostním vlivům. Turisté mohou vystoupat na skálu, kde je altán umístěný. Přímo do něj se ale nedostanou. Řemeslníci tam budou pracovat do konce května.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů Celsia a bude nejdřív polojasno, postupně jasno. A také páteční ráno bude slunečné, jasno a polojasno zůstane ještě dopoledne. Odpoledne se nebe zatáhne na oblačno a to taky naměříme od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Přejeme vám také hezké 21. květnové odpoledne, ať děláte cokoliv. 4 minuty po 17. je tady průřez dnešním vysíláním Českého rozhlasu Liberec, tedy Den v kraji, který za chvíli otevře Hana Hauptvoglová souhrnem regionálních zpráv. Následně se zaměříme na zítřejší referendum v Bedřichově, kde budou lidé rozhodovat o zastavitelnosti sjezdovek v tamním ski areálu, a připravený je též pořad O čem se mluví, kde rozebere Jana Švecová se svým hostem, jak dopadly přijímací zkoušky na střední školy v Liberec. Kraji, kolik procent dětí neuspělo a tak dále. A k tomu taky kousne do kyselého jablka a věnovat se bude vyostřené situaci na jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. Víc než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Products z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenství pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově zruší. Kvůli nižším nákladům chce výrobu přesunout do Rumunska. Stavbaři dokončili výstavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Jablonci nad Nisou. Součástí novostavby v Průmyslové ulici u okružní křižovatky bude i záložní operační středisko pro případ, že by dispečink v Liberci měl problémy.
2: Středisko by mělo být zprovozněno do konce června letošního roku.
1: Upřesnil náměstek hejtmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj. Ceny pohonných hmot jsou v Libereckém kraji nadále pod celostátním průměrem. Benzín u nás průměrně stojí 42 Kč 63 haléřů za litr, naftu řidiči tankují v průměru za 40 Kč 99 haléřů za litr. Ceny paliv sleduje společnost CCS. Zhruba 50 milionů korun bude stát revitalizace Veseckého rybníku v Liberci. Povodí Labe už vybralo firmu, která obnovu víc než 100 let staré vodní nádrže zajistí. Odstranění nánosů ze dna rybníka není jedinou akcí, kterou povodí chystá, říká jeho ředitel Marián Švesta.
3: Budou se budovat i spodní výpusti, bezpečnostní přelivy, bude dosypáno zase těleso hráze a bude obnovena i ta komunikace.
1: Vypouštění rybníka je naplánované na srpen. Město Dubá plánuje postavit na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a hřbitovem dráhu pro kolečkové brusle. Zastupitelé právě teď

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, za minutu bude 17:15 a jaké nás čeká v libereckém kraji počasí, to prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve se ještě pojďme podívat, jaké nás čeká počasí večer a na co se máme připravit v noci a nad ránem.
2: Tak, teď máme oblačno nebo polojasno, ještě nelze vyloučit, že by se mohla někde vyskytnout nějaká slabší přeháníka. Během večerních hodin potom začne oblačnosti ubývat a v noci se postupně vyjasní. Teploty teď se pohybují mezi 18 a 21 stupni v nižších polohách, na horách okolo 14, no a v noci klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách potom mezi 7 a 4 stupně.
1: No a jaký bude poslední pracovní den tohoto týdne, tedy 22. květen?
2: Tak bude slunečný, přes den potom čekáme více oblačnosti a také se začne oteplovat. Ráno a dopoledne tedy spíše jasno nebo polojasno, odpoledne bude převažovat, ale oblačno. Vyjasňovat se potom začne opět večer od západu, no a zítřejší teploty vystoupí mezi 21 a 20.

0: stupňů na horách, potom do 20.
1: Tak to vidí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Ten dnešní den už se řečeno hokejovou terminologií blíží na konec druhé třetiny. No a zítra bude v Jizerskohorském Bedřichově referendum. Lidé v něm budou rozhodovat o budoucnosti tamního lyžařského střediska. Vedení obce chce vědět, jestli má zakonzervovat územní plán. A detaily jsme odpoledne shrnuli s redaktorkou Johanou Tománkovou.
2: Dobré odpoledne. Místní referendum se koná od 8 do 20 hodin a své hlasy budou lidé chodit vhazovat do schránky na obecní úřad. Obálka s hlasy nechodí lidem do schránek domů, dostanou ji na úřadě po předložení občanského průkazu. Hlasovat může každý občan ve věku od 18 let s trvalým pobytem v Bedřichově. Proto, aby bylo referendum platné, musí přijít k volbám minimálně 35% oprávněných voličů.
1: A o čem přesně budou lidé v referendu rozhodovat?
2: Otázka v tomto místním referendu je poměrně složitá. Zkusím to tedy vysvětlit vlastními slovy. Jde o to, že pozemky na sjezdovkách vlastní teď několik majitelů a nedá se na nich stavět. A vedení obce chce vědět, jestli má územní plán zakonzervovat. Letos na podzim totiž nás čekají v Česku komunální volby, takže teď obec zjišťuje, jestli mají pozemky zůstat nezastavitelné i potom, co se v obci může změnit složení zastupitelstva.
1: No a je reálné riziko, že by byly sjezdovky v Bedřichově v budoucnu zastavěné?
2: Je to něco, čeho se někteří obyvatelé obávají od té doby, co společnost Skibižu areál prodala. Koupila ho totiž developerská firma Niseko, zastoupená Adamem Kuchařem. Ten od začátku tvrdí, že nemá zájem sjezdovky zastavět, že chce Ski areál provozovat. Je ale otázka, co by firma udělala potom, co by vedení obce změnilo územní plán a stavět by dovolilo.
1: Johano, prosím tě, ještě na závěr připomeň, proč tuto zimní sezonu ski areál nefungoval?
2: Bylo to proto, že vlastníci se mezi sebou nedomluvili, kdo ho bude provozovat. Jsou jimi zmíněná firma Niseko, obec, firma Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Kromě toho společnost Niseko ještě v té době neměla v majetku vleky. Mezi vlastníky už ale možná brzy dojde k dohodě. Obec má v úmyslu všechny pozemky na sjezdovkách na Malinovce skonsolidovat, tedy převést do majetku obce a za symbolickou korunu areál pronajímat. Na to společnost Niseko přistoupí ale jen tehdy, pokud ji obec dá pozemek pod vodojemem. Ten je velmi lukrativní a dá se na něm stavět. Podle starosty Bedřichova Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj by to obec udělala jen tehdy, pokud bude mít právně ošetřené to, aby tam nevznikly obrovské apartmánové komplexy.
3: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji, tedy ten s velkým D, se pomalu přehoupl do druhé poloviny, máme minutu po půl šesté, dál posloucháte Český rozhlas Liberec. Minulý týden se žáci devátých tříd základních škol dozvěděli, zda se dostali na vybranou střední školu. Kolik jich dostalo příznivou zprávu a jaké možnosti mají naopak ti, kteří v prvním kole neuspěli, tak o tom si redaktorka Jana Švecová povídala s náměstkyní hejtmana krajskou radní pro oblast školství, tělovýchovy a sportu Jitkou Skalickou.
1: O čem se mluví?
2: Většina žáků devátých ročníků základních škol už od minulého pátku ví, zda se dostala na vybranou školu. Uspělo téměř 89% přihlášených. Ti, kteří naopak neuspěli, mají šanci podat si přihlášku do druhého kola. Čas mají do 25. května. O jaké školy je v Libereckém kraji zájem? Proč se stále nedaří obsadit zejména technické, ale i některé další odborné obory? Zda nechybí učitelé? A co se děje na Jabloneckém gymnáziu? U Balvanu, tak na to se budu ptát svého dnešního hosta, kterým je krajská radní pro oblast školství, tělovýchovy a sportu Jitka Skalická, zvolená za starosty pro Liberecký kraj. Vítejte ve studiu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A příjemný poslech přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
2: V České republice uspělo přes 93% uchazečů, přijato bylo necelých 90%, v Libereckém kraji to bylo necelých 87% žáků. Jak hodnotíte ten výsledek, co vypovídá o Libereckém kraji?
3: Ten výsledek, který byl zveřejněný v pátek 15. května, tak si myslím, že ukazuje tu stabilní strukturu, tak jak ji v Libereckém kraji máme nastavenou. Ten výsledek nijak není výjimečný oproti předchozím rokům a ukazuje se, že tak jak v Libereckém kraji máme nastavenou tu oborovou strukturu, takže vlastně je pořád přibližně stejný zájem. Nejsou tam žádné výkyvy ani na stranu třeba technických oborů, gymnázií, nebo naopak oboru jenom s výučním listem, a tak si myslím, že se dá hodnotit jenom pozitivně.
2: O které obory je tradičně největší zájem a které obory, třeba dejme tomu z těch středních škol, jsou ještě volné?
3: Nejprve, když se budeme bavit o typu školy, tak samozřejmě největší zájem je o typ škol, jakými jsou například gymnázia, ale jsou to i některé obory na středních odborných školách. Z těch výsledků se dá hezky vidět, že velký zájem je třeba o obor informační technologie na střední průmyslové škole nebo na obchodní akademii, obor zahraniční obchod. Žádané jsou také obory, jako je třeba zdravotnické liceum, ekonomické liceum. Takže nejsou to jenom ty gymnaziální obory. Volná místa najdeme i na liceích, které řadíme ke všeobecnému vzdělávání. Ale nejvíce volných míst najdeme na odborných školách, ať už to jsou školy s maturitou anebo s výučním listem.
2: Ta volná místa si rodiče nebo budoucí studenti mohou najít zase na té aplikaci DIPSY?
3: Je to tak, přihlašování do druhého kola probíhá opět přes aplikaci DIPSY. Je potřeba tam podat přihlášku, rodiče tam najdou právě ty školy, které vypisují ta druhá kola i ty obory, na které je možné se ještě znovu hlásit.
2: Čas na přihlášky do druhého kola mají děti, mají žáci devátých tříd do 25. května. Mě překvapilo, že mezi těmi volnými místy jsou i obory, které jsou mezi zaměstnavateli poměrně žádané. Jsou tam třeba některé elektroobory, jsou tam obory z oblasti opravárenství, automobilu nebo třeba ošetřovatelky, po kterých je velký hlad. Tak se chci zeptat, jestli třeba kraj dělá dost pro to, aby se tady o těch oborech víc mluvilo.
3: Ta volná místa, která jste zmínila, tak je potřeba říct, že se vždycky bavíme o konkrétních oborech. Ale když bychom se podívali komplexně na tu školu, tak většinou jsou ty školy obsazené nebo ty obory se naplnily. Ale je to celý komplex toho, jak se školy mohou prezentovat. Myslím si, že velice dobře fungují projektové dny, kam chodí většinou žáci devátých tříd. Liberecký kraj má letos třetím rokem projekt, který se jmenuje Krok k budoucnosti, kde se snažíme představovat právě ty školy, které jsou zaměřené technicky nebo nějak jinak odborně, formou, která je jim blízká, velice krátkým videem, rychlým. A zároveň vždycky chceme, aby tam na té prezentaci byli i absolventi školy, kteří jsou zase věkově blízcí právě těm osmákům, deváťákům, mladí lidé. Takhle se daří, že ty školy vlastně jsou v povědomí a že opravdu nemáme školu, která by byla prázdná. To, že na těch školách ne všechny obory jsou naplněné, to tak bohužel je. Asi je to ale přirozené, že prostě některý obor je žádanější a některý míň.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
2: Mým hostem je dnes Jitka Skalická, krajská radní pro oblast školství, tělovýchově a sportu. Paní Skalická, my jsme se bavili o některých oborech. Není tedy těch oborů příliš na Liberecký kraj? Teď odejdeme trošku od těch středních škol nebo středních odborných škol, ale když se podíváme na ty výuční obory, tak tam dlouhodobě není zájem o profese, jako je zedník, klempíř, řezník a podobně. Tak se znovu ptám, jestli to jsou obory, které teda má cenu otevírat, jestli to není plýtvání jak prostorem, tak třeba i těch odborných učitelů.
3: Když se bavíme o oborové struktuře, tak my v současné době čekáme na to, jestli se nějakým způsobem změní, protože ministerstvo školství už nám delší dobu vlastně říká, že připravuje změnu té oborové struktury. Ale v současné době ty obory se snažíme i držet, protože si myslíme, že potřebujeme třeba řezníky v Libereckém kraji i zedníky. A to, že ty obory nejsou naplněné nebo v těch prvních kolech o ně není takový zájem, neznamená, že bychom ty obory mohli šmahem zrušit a navýšit místa v jiných oborech, o které zájem je.
2: Pak jsou ale ještě další obory, o které třeba zájem je, ale já občas slýchám námitky od rodičů, že děti studují některý obor třeba v textilním nebo zejména ve sklářském průmyslu a že potom absolventi nenajdou uplatnění. Tak se chci zeptat, jestli třeba jednáte se zaměstnavateli z pozice kraje.
3: Ano, sklářství je zrovna obor, který je na sklářské škole v Novém Boru a studuje se i jeho forma v Kamenickém Šenově. Tam obě školy velice úzce spolupracují s firmami, které jsou v tom regionu a zrovna tady v tomhle případě obecně u těch uměleckých škol my chceme udržet jejich stav tak, jak je dneska, protože si myslíme, že všechny ty naše školy jsou zaměřené na tu naší tradici, na tradici Libereckého kraje. A myslíme si, že tu si potřebujeme udržet.
2: Bavíme se o těch odbornostech. Na některých odborných školách slýchám, že nemají dostatek odborných učitelů, že chybí takzvaní dílenští mistři. Může proto kraj něco udělat? Může pomoci těm školám?
3: Není to přímo v kompetenci Libereckého kraje jako zřizovatele, je to vždycky na tom řediteli. Na tom, jak ta škola je atraktivní a jak dokáže vlastně si sehnat ty partnery z toho odborného prostředí. Je to takový uzavřený kruh možná, protože jak jste zmiňovala i, že některé obory třeba není o ně zájem pro žáky z devátých tříd, tak na některých školách ale vidíme, že do výučních oborů nastupují absolventi středních odborných škol a oni potom mohou být právě za s těmi učiteli, pedagogy a mohou vlastně předávat pak ty zkušenosti dál.
2: Je kraj nastaven a jsou školy nastaveny i na to, aby vlastně přijímali tyhle starší studenty?
3: Už se to děje, na těch školách je potkáváme, takže myslím si, že školy jsou na to připravené.
2: Ale má třeba menší plat, než má aprobovaný pedagog, tak může třeba kraj v tomhle pomoci? Nebo je to na škole?
3: Přímo z krajského rozpočtu, že bychom dopláceli mzdy tak pedagogických pracovníků, tak to nedoplácíme. Na nás teď spadlo to financování nepedagogických pracovníků, tam ty mzdy částečně doplácíme, nebo částečně to pokrýváme i z krajského rozpočtu. Ale pokud se někdo rozhodne být pedagogem odborným na odborné škole a nemá pedagogické vzdělání, tak si vždycky to vzdělání musí doplnit, alespoň pedagogickým minimem. Pak je zaměstnán ve škole jako pedagogický pracovník a ti jsou placeni přímo ze státního rozpočtu. Já teď trošku odejdu od těch přijímaček, protože v Jablonci nad Nisou se více než rok už přetřásá neutěšená situace na gymnáziu u Balvanu. Žáci i někteří učitelé si stěžují na přístup nové ředitelky Michaely Mutl a jejího zástupce Petra Knajse. Stěžuje si také školská rada a nedostatky v přístupu ředitelky shledala také Česká školní inspekce. Co proto bude dělat kraj jako zřizovatel?
4: My situaci na gymnáziu u Balvanu sledujeme už od začátku, od nástupu nové paní ředitelky. Jsme přesvědčeni, že není tak černobílá, jak se obecně prezentuje. Snažíme se pomoct jak pedagogům, kteří nejsou spokojeni s paní ředitelkou, tak i tomu vedení najít společnou cestu. My jsme se společně s vedením školy dohodli na tom, že na škole bude probíhat proces mediace, který pomůže najít shodu jak mezi pedagogy, tak mezi vedením školy. Ten proces by měl skončit zhruba v polovině června.
3: A není to pozdě, protože sama jste říkala, že vlastně monitorujete práci paní ředitelky vlastně od jejího nástupu. Tak
4: k té dohodě je potřeba vždycky obou stran. Zároveň je potřeba říct, že mezilidské vztahy je asi to nejtěžší, co můžeme narovnávat. A proto to vždycky nějakou dobu trvá. My umíme obratem vyřešit věci, které nacházíme nedostatečné, nebo paní ředitelka nacházela nedostatečné a my s ní plně souhlasíme, ať už je to v provozu školy, v řízení školy, v ekonomických otázkách. To všechno umíme vyřešit poměrně rychle obratem, ale ty mezilidské vztahy jsou komplikované a nejdou vyřešit rychle. My jsme oslovili paní magistru Veselou ze společnosti Společně pro bezpečí, která se těmhle situacím na školách věnuje a je to opravdu proces, který trvá.
3: Co tedy může kraj jako zřizovatel v podobných případech dělat? Jaké jsou jeho kompetence?
4: Jmenování ředitelů, stejně jako jejich výběr, je přesně daný podle školského zákona. Ve chvíli, kdy se konkurzní komise shodne na řediteli školy a rada kraje potvrdí ten výběr, tak je ředitel jmenován na 6 let. To funkční období mu dává určitou jistotu a proto v té chvíli my nemáme už pak moc jak do toho procesu, který se v té škole děje, řediteli zasahovat. Je to opravdu jeho kompetence, on tu školu dostane svěřenou a my samozřejmě víme o tom, co se tam děje, s řediteli komunikujeme. Ale co se týká vedení školy, tak to je čistě kompetence ředitele. Musíme mít opravdu závažný důvod, obvykle v rovině trestného činu, jinak tu kompetenci, abychom ředitele odvolali jenom proto, že už se nám nelíbí jeho způsob vedení, tak po dobu těch 6 let nemáme.
3: Říká můj dnešní host, kterým byla krajská radní pro oblast školství, tělovýchovy a sportu Jitka Skalická, zvolená za starosty pro Liberecký kraj.
4: Děkuji za pozvání.
3: A příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Iva Frýlingová a Miroslav Žbirka a jedna seriálová melodie. My pro vás ale ve Dni v kraji v Českém rozhlase Liberec máme jednu lepší volnočasovou nabídku než seriál. Liberecký kraj se zítra zapojí do celorepublikového festivalu Muzejní noc. Lidé můžou po setmění navštívit instituce a výstavní místa v Liberci, Jablonci nad Nisou i v Tanvaldu. Program na většině míst začne v 18 hodin a trvá téměř do půlnoci.
1: Muzejní noc je, už bych řekla, tradiční akce, kdy můžou návštěvníci prožít v takové netradiční večerní atmosféře muzea, galerie nebo i různé jiné výstavní prostory.
2: Petra Slováková je mluvčí Severočeského muzea v Liberci, které je letos hlavním organizátorem Muzejní noci pod Ještědem. Lidé můžou navštívit celkem 15 míst.
1: Zmínila by Galerie Lázně Liberec, Technické muzeum, Automuzeum, Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci. Nově se zapojilo Kulturní a kreativní centrum Lenzerka a Zubačka Kořenov. Ač tedy dopravní podniky města Liberce a Jablonce nejsou nováčkem, tak nyní tam takovou novinku chystají. Vystaví a zpřístupní historické tramvaje ve svém depu.
2: Jaký program letos Severočeské muzeum chystá, přibližuje Slováková.
1: Bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem.
2: Program chystá taky Liberecká galerie Lázně, jak říká mluvčí Kateřina Trunečková.
3: Pro děti jsou od 6 do 9 hodin nachystány pracovní listy a také výtvarná dílna k výstavě Věra Nováková a Pavel Brázda. Co se týče programu pro dospělé, pro ně jsme si připravili sérii komentovaných prohlídek, stále expozice Heinrich von Liebig, sběratel a mecenáš. Budeme pokračovat do výstavy Krajiny spatřené očima Karla Hynka Máchy a celé to završíme ve výstavě Na vlnách umění sbírky českého umění.
2: Přepravu mezi jednotlivými místy každoročně usnadňují linky historického autobusu a tramvaje. Letos nově přibude i vlak, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
1: Nástupním místem bude tramvajová zastávka před hlavní budovou muzea a výstupní u Galerie Lázně.
2: Jízdní řády jednotlivých linek lidé najdou na webu Muzejní noci pod Ještědem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: No a Karolína Lašáková měla v dnešním Dni v kraji poslední slovo. Rozhodně to ale není poslední kulturní pozvánka dnešního podvečera. Za 8 minut vás čekají zprávy a pak se můžete těšit na Kulturu pod Ještědem, kde vás Tomáš Beneš pozve mimo jiné na velkou událost Sichrobský pohár doplněný kulturním programem. Zítra nás ve vysílání čeká kromě jiného poslední díl seriálu týdne věnovaný základním uměleckým školám. K tomu svým způsobem mladí dopolední host Ivety Kalátové, ladič pian, s ním probere všechno zajímavé o této profesi a čekají nás tradiční písničky na přání, ve kterých si netradičně zasoutížíme o lístky do cirkusu. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Krmí krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: České zemědělství je podle agrární komory v krizi. V Bedřichově budou lidé zítra rozhodovat v referendu o pozemcích ve ski areálu. Severočeské muzeum plánuje rozšíření výstavy, za kterou dostalo cenu Gloria Musealis. A konec pracovního týdne u nás bude slunečný a naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hana Hauptvoglová. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizi. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
3: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
2: Mezi požadavky agrární komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Obyvatelé Bedřichova budou zítra hlasovat v místním referendu o budoucnosti tamního lyžařského střediska. Pozemky na Malinovce jsou podle aktuálního územního plánu nezastavitelné. Obec chce od obyvatel vědět, jestli ho má zakonzervovat, aby ho nebylo možné změnit ani po podzimních komunálních volbách.
4: Lidé budou moct vkládat své hlasy do schránky na obecním úřadě od 8 do 20 hodin. K referendu musí přijít minimálně 35% voličů, aby bylo platné. Aby bylo závazné, musí pro jednu z odpovědí hlasovat nejméně čtvrtina všech oprávněných voličů. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Výstavu Lidé ve válce, za kterou Severočeské muzeum v Liberci získalo cenu za nejlepší loňský muzejní počin v České republice, si lidé mohou prohlédnout ve virtuální podobě na webu muzea. Expozici o osudech 12 různých lidí spjatých za druhé světové války s Libercem připravilo muzeum ve spolupráci s výtvarnicí Toybox. A jak Českému rozhlasu řekl zástupce ředitele muzea a autor výstavy Ivan Rous, výhledově se připravuje její rozšíření. Policisté už několik hodin zasahují na střední škole chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli areál školy opustit a jsou doma. Podle mluvčího záchranky Josefa Strašíka převezla sanitka zraněného ve velmi vážném stavu do nemocnice. Útočník měl podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště a kvůli vyšetřování policie také z místa odkláněla dopravu.
1: Počasí.
2: V noci bude nejdřív místy polojasno, postupně se obloha úplně vyjasní, teploty poklesnou mezi 10 a 7 stupňů. Zítřejší ráno a taky dopoledne budou slunečné, přes den čekáme víc oblačnosti a začne se také oteplovat. Odpoledne naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozorujte na silnici 1/9 v Zahrádkách. Na příjezdu ve směru od Sosnové před kruhovým objezdem stojí porouchané vozidlo. Je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a můžete se tam i zdržet. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, 4 minuty po celé. Za námi jsou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Liberec a před námi v pravidelném čase pořad s názvem Kultura pod ještěrem. U dalšího vydání vás zdraví Tomáš Beneš a přeji hezké květnové dny a inspirativní náladu. Za chvíli vás pozveme na Sichrovský pohár spojený s kulturním programem. Pak následuje tip na zajímavou výstavu do Galerie Lázně v Liberci a nakonec nabídneme poslední díl rozhlasové tvorby Karpatské hry od Miloslava Nevrlého. Jsme na začátku, vítejte.
1: Kultura pod ještědem.

0: Sbor dobrovolných hasičů Radimovice a obec Radimovice vás zvou na Sychrovský pohár a dětský den u příležitosti 90. let výročí SDH Radimovice. Kulturní a sportovní program přiblíží teď organizátoři akce Dagmar a Aleš Šritrovi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak vítejte u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Pojďte nás pozvat na vaši velkolepou akci.
2: Já bych jenom úvodem vás opravil, že to není akce pořádaná Dagmar a Alešem Šritrovými, ale je to celým sborem SDH Radimovice, za kterým stojí velká skupina lidí, která se celoročně připravuje nejen na tuto akci, ale i na další akce, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Radimovicích.
0: Mm-hmm. Kdy se Sychrovský program uskuteční, kde přesně od kolika hodin?
2: Sychrovský pohár bude 30. května, začíná v 10 hodin na hasičském areálu u zámku Sychrov. Je to nově zrekonstruovaný areál, který má travnatý povrch se závlahou a potřebné zázemí pro požární útok.
0: Mm-hmm. Kolikátý je to ročník Sychrovského poháru?
2: Letos to bude již 37. ročník.
0: Mm-hmm. Je ta akce pro všechny, když se třeba Liberečané, Jablonečané teď o tom dozví, můžou přijet na Sychrovský pohár?
2: Pokud mají sedmičlenné družstvo, buď v kategorii mužů nebo žen, tak se můžou zúčastnit. Jinak tento seriál, nebo tato soutěž je zařazena do seriálu Jizerská liga. V minulosti to bylo zařazené i do extraligy České republiky a účast bývá kolem 40 až 50 družstev.
0: A jaký bude konkrétní program? Můžete říct, kdy to začne vlastně a na co se můžeme těšit?
1: Tak zahajujeme v 10 hodin na hasičské louce a ty týmy nejdřív začínají družstva mužů, pak následují družstva žen. Po celé odpoledne nebo celý ten program je samozřejmě zajištěno výborné občerstvení, to zajišťují členové sboru dobrovolných hasičů. Až soutěž skončí, tak pokračuje se v organizaci dětského dne pod taktovkou obce Radimovice. A po ukončení už vlastně budou následovat oslavy založení sboru. A ty startují v 16:30 odpoledne na návsi v Radimovicích, kdy vlastně slavnostním průvodem se vrátíme zpět na hasičskou louku a tam bude probíhat ten kulturní program slavnostní.
0: Mm-hmm. Pro nás, pro laiky, co všechno tam uvidíme, kromě hasičských vozů samozřejmě?
1: No tak můžeme se samozřejmě těšit na tu starou hasičskou techniku, což je vždycky takové lákadlo. V průvodu půjde právě i historická stříkačka, budou tam členové sboru, ale zapojená je vlastně i technika výjezdové jednotky obce Radimovice a budou tam ukázky i vlastně té moderní techniky, kterou má hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.
2: Máme potvrzenou účast třech sborů, kteří vlastní historickou techniku. Minimálně jeden sbor nám převede historický útok a v jeho závěru si budou moci účastníci zapumpovat a zastříkat na plechovky.
0: Co mokrá varianta existuje?
1: No, my předpokládáme, že samozřejmě bude hezké počasí a hasiči se vody nebojí.
0: Jedná se o akci

0: poměrně dost parkovacích ploch, především hloubku pod parkovištěm u zámku Sychrov, případně jsou další parkovací plochy v obci, takže si myslím, že to nějak neomezí dopravu nebo běžný život občanů.
1: Na co jsme zapomněli, co jsme ještě nezmínili závěrem?
2: No tak asi v rámci těch oslav bude probíhat i ocenění vlastně těm členům sboru, kteří se svojí prací vlastně zasloužili o ten rozkvět, o to, že sbor dobrovolných hasičů už je tady vlastně 90 let, takže budou oceněni za tu svoji práci a snad se tedy podaří i pokřtít publikaci, která by měla vlastně mapovat historii sboru. Po celou dobu tam vlastně bude i takový doprovodný program, aby své našli i ty třeba ty nejmenší děti, takže určitě hasičská skluzavka, rodeo bík nebo prosiláky hamr. A bude to doplněno o ještě nějakou videoprodukci, která bude vlastně historické a i současné fotografie. Sboru se tam budou promítat a samozřejmě, že od 19 hodin bude i hudební vystoupení, takže určitě rádi zveme, kdo přijde, tak bude moc vidět a poslouchat kapelu Vysmátej a GMH.
0: A taková třešnička na dortu, potom bude ohnivá show.
1: Říkají na závěr s úsměvem na rtech Dagmar a Aleš Šritrovi, jedni z hlavních organizátorů, teď jsem to řekl snad dobře, sboru dobrovolných hasičů Radimovice, obec Radimovice, tedy Sychrovského poháru a dětského dne u příležitosti 90 let výročí SDH Radimovice. Tak tedy ještě jednou to datum.
2: Tak 30.5.2026 od 10 hodin už vás všechny srdečně vítáme a bohatý program bude až do půlnoci.
1: Ať se vám to vydaří. Naslyšenou, naviděnou.
0: Děkujeme.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Jak vypadá hamak sloužící jako pozorovatelna v džungli? I to se dozvědí návštěvníci Galerie Lázně v Liberci. Výstava umělce Jiřího Černického představuje jeho kresby i některé experimentální sochy. Komentáře od autora k jednotlivým dílům si můžete poslechnout naskenováním přiložených QR kódů. Výstava potrvá do začátku července. Jdeme se tam podívat.
1: Tady to je pohybová sestava hadí ženy v burce. Jo, naklíčená hlava ruského generála. Tohle je portrét má podle obrazu Doriana Graye. On je viděný jako idol, věčně mladý bůh, bezkonfliktní, ale je to největší sériový vrah všech dob.
2: Jiří Černický je takzvaný multimediální umělec. Věnuje se malbě, tvorbě videí a fotografií, ale i výrobě experimentálních soch a instalací. Jednou z nich je třeba takzvaný hamak.
1: V zásadě je to komprimace vědecký laboratoře v posteli. Člověk si musí poradit s tom stísněným prostoru. V pralesích po celém světě jsou udělané takový stage, na který přistává vrtulník a tam je nějaký vědecký pracoviště, protože ve vysokých korunách džungle. Potom ty vědci nějakým způsobem, než je někdo zase odveze tím vrtulníkem, tak je tam ponechají k výzkumu.
2: Vidíme tam třeba světlo, jednoduchý lustr, sedačku i zásobník na jídlo.
3: Výstava se jmenuje Západ země ze slunce. To jméno je příznačné. Věci, se kterými jste zvyklí se nějakým způsobem potkávat, jako je západ slunce, země a tak dále, jsou tady řazeny v pořadí, které je neobvyklé a které naznačuje jiný pohled, jinou perspektivu.
2: Kurátorem výstavy je Michal Koleček.
3: Takovou hlavní linií té výstavy je tenhle velký soubor kreseb. Těch kreseb je tady 80. Když se potom na ty kresby zadíváte a když čtete nejenom jejich názvy, ale také ten poznámkový aparát, tak zjistíte, že Černický kombinuje dva pohledy. Jeden je ten vědecký, ten racionální a druhý je ten umělecký, ten, který prostě nám ukazuje úplně jinou perspektivu, úplně jiné možnosti.
2: Lidé na výstavě uvidí kromě kreseb a visící instalace hamak, taky video nebo speciální auto.
1: To je Vajraplán. Vajra je nejmocnější objekt, který je velmi energetický. Jo? Tohle auto má takovouhle energii. Samozřejmě, že dneska jezdíme na elektřinu nebo na vodík, ale v budoucnosti je možný, že budeme úplně jiný síly využívat.
2: Dodává autor Jiří Černický z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez klamání, to kdysi řekl český básník Jiří Orten. Knižní typy přiblíží teď znalec literatury Martin Frič z Liberce.
1: Karel Zeman a jeho kouzelný svět. To je nádherná knížka o vynikajícím režisérovi, který ohromil české i světové diváky a připravili ji Ludmila Zemanová a Linda Zeman z Paleny. Možná si vybavíte filmy Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil a mnoho dalších. Někdy je hezké podívat se nejenom na film, ale podívat se i na autora a jeho svět, třeba právě v knižní formě. A právě tuhle možnost máte díky knížce Karel Zeman a jeho kouzelný svět. Podíváme se do dětství tohohle autora, podíváme se na jeho inspirační zdroje, na to, jak vznikaly jednotlivé filmy, to je nesmírně zajímavé. Takže skrze tuhle knížku vzdávám díky organizátorům Anifilmu a nyní pojďme ke dvěma spisovatelům. Arnošt Lustig napsal knížku Okamžiky s Otou Pavlem. Jedno jméno slavnější, zajímavější než druhé, ať už máte rádi texty Arnošta Lustiga, nebo vás okouzlili knížky Oty Pavla, přečtěte si tuhle knížku. Také je to podsta přátelství, protože tihle dva se dobře znali, rozuměli si a jsem strašně rád, že Arnošt Lustig takhle na Otu Pavla vzpomíná. Co spolu trávili, jak pracovali v rozhlase, v novinách a časopisech. A mimo jiné je knížka Okamžiky s Otou Pavlem pohledem na tehdejší dobu, tehdejší společnost. A to je někdy nesmírně zajímavé, jak se dívat na ty roky očima právě třeba spisovatele. No a nakonec, jaké asi bude počasí? Co si vezmeme na sebe? Najdeme si čas na počasí? Čas na počasí, tak se jmenuje knížka Dagmar Honcové, meteoroložky a známé tváře. Připravila ji nakladatelství Paseka a nabídne vám spousty věcí, otázky, třeba jako, co může prozradit rampouch. Proč je let z Ameriky do Evropy kratší než opačným směrem? Uvaříte líp špagety v horách nebo dole v Praze? Dagmar Honcová a nesmírně pěkná knižní novinka Čas na počasí.
0: Tolik na závěr v rámci našeho knižního okénka Martina Friče. Díky za to, v Kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu na frekvenci 97,9.

Vám všem přejeme příjemný, dobrý čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec. 21. května jmeniny slaví Moniky, všechno nejlepší. Celorepublikový festival nabízí na Liberecku prohlídky stálých expozic a výstav, včetně doprovodných kulturních programů. V pátek, tedy zítra 22. od 18 do 23 hodin, otevřou muzea a galerie v Liberci, Jablonci nad Nisou, v Ratislavicích své brány veřejnosti. Pod společným motem muzea spojí rozdělený svět, nabídnou instituce komentované prohlídky, výstavy i tvůrčí dílny pro děti a dospělé. Spojení mezi jednotlivými místy opět zajistí historické autobusy a tramvaje, letos nově i historické vlaky. Mimochodem, třeba v Jablonci nad Nisou se letošní ročník ponese v duchu oslav 160. výročí povýšení na město, čemuž odpovídá i doprovodný program zaměřený na proměny regionu. Jednotlivé památky Jablonce pak již tradičně propojí mimořádná linka historického autobusu. A teď tip do České Lípy na koncert. Hudební zážitek zpěvačky, herečky a muzikálové herečky, která je v současnosti solistkou hudebního divadla Karlín, kde září hned v několika muzikálových rolích. Na svém kontě má dvě alba, z nichž to aktuální s názvem Meraky pokřtila na svém dosud největším koncertu ve Fóru Karlín v březnu 2025. Pokud jste ještě neuhádli, jedná se o Evu Burešovou. Ta vystoupí za doprovodu své kapely s koncertem Pomyslně otevře open air kulturní sezóny na letní scéně hradu Lipí v České Lípě 22. května o 20 hodin. Jste zváni. A o den později v sobotu 23. května o 10 hodin v centru České Lípy můžete zažít den plný skvělého street food z nejrůznějších světových kuchyní, ale také pivní speciály, řemeslných pivovarů, vína z rodinných vinařství, koktejly, sladké, i hudba a pohodová atmosféra. To vše v centru České Lípy a vstupné je zdarma. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky, dobře se bavte a krásný čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec. Pojďme si zahrát.

0: Netřeba dlouze představovat známého místního autora Miloslava Nevrlého. Před námi je v kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec poslední pátý díl rozhlasového čtení. Kniha, která je dobrodružstvím i básní, knihou putování i vnitřní cesty. Vypráví o lidech z dalekých hor, ale i o těch, kteří jsou nám nejblíž. Karpatské hry spojují prvky beletrie, cestopisu i tichého rozjímání o lidské duši. Silné a podmanivé obrazy rumunských hor a údolí se prolínají s hravými i hlubokými zastaveními, jež vedou k větší svobodě, radosti a vnímavosti k okolnímu světu. Miloslav Nevrlý zde vystupuje jako nenápadný a přitom jedinečný průvodce. Text interpretuje Ivan Řezáč, pořad připravila Gabriela Albrechtová a režie se ujala Irena Žantovská. Tak si poslechněte pátý díl rozhlasové tvorby Karpatské hry.
1: Hra na pocestnou radost. Radost je nádherným průvodcem dlouhých cest. Prašné stezky s ní zlátnou, deštivé kraje se jasní. Jako lidé, tak i cesty mají dvě tváře. Můžeš si vybrat. Buď je poznáš s radostí a pak spatříš a zapamatuješ si jejich krásnou tvář, nebo je projdeš lhostejný a zlý bez radosti. A stejně mrzké a neužitečné bude to, co si z nich odneseš domů. Radost je předposlední příčka nebeského žebříku. Prudce z tebe vyzařuje a slibuje daleko zavést. Cítíš, že máš dosud to nejlepší před sebou. Tím se liší od nejvyšší příčky, na které jen tiše plane růžové světlo úplné blaženosti. Vědomí, že se v tomto životě již nelze víc naplnit a že odtud vede jen jediná cesta. Zpět. Kde ale najít radost, mrzutý bratříčku? Téměř všude. Posedává u cest a mává na poutníky, ale málo kdo ji vidí. Málo kdo má srdce bílé a otevřené. Kdo se jí ujme, tomu vskočí do srdce, zatancuje v něm a očima, ústy i rukama i nohama vylétne zase ven a počká na dalšího. Oči pak září a nevědí proč. Ústa volají slova beze smyslu, nohy zadupou, pěsti se sevřou, i slzy vstoupí do očí. Podivuhodná hra. Zvláštní jsou cesty radosti. Každý má své stezky. Tebe, bratříčku, rozradostní třeba obrovský požár nebo nesmírná povodeň. Budeš křičet radostí, že vidíš cosi jedinečného, mohutného, plnost zemských sil, ale řev plamenů či jekot vody přehluší tvůj hlas. Možná, že tě k slzám dojme pohled do kupole cirkusu. Jako kolibříci tam vysoko nad zemí a nad smrtí létají mezi hrazdami štíhlí lidé. Náhle budeš šťasten, že jsi také člověk, že patříš třeba sám tlustý a neohrabaný ke tvorům, kteří cosi takového dokážou. Nebo možná vstoupíš na podzim do prázdného venkovského kostela. Ticho, jen listí tlí ve farní zahradě a jeho hrobová vůně se nese vzduchem. Nejraději bys ležel pod ním. Takový smutek nad marným, neužitečným životem tě tíží. Do úplného ticha a beznaděje neočekávaně zahřmí varány. Zamrazí tě v zádech, hudba se vzpíná, bije stříbrnými kopity, jako bys stál pod očistným proudem. Náhle vidíš hříšnost a titěrnost svého smutku. Vejdeš ven proměněný. Radost tě dostala. V radosti můžeš proležet hodiny a dny na písku ve zdánlivém nic nedělání, lenivém lelkování a nemít výčitky svědomí, pocit marněného času. V radosti i štěstí čas mizí. Budeš žít radostně jako cikán. Ten bezstarostný národ prý nemá ve své řeči vůbec budoucí čas. Žije jen přítomností. Radost, tlakoměr duše. Co děláš radostně, nemůže být špatné, hříšné. Děláš-li něco špatného a hříšného, nebudeš z toho mít radost. To je vesmírná spravedlnost, okamžitý, nejsprávnější trest. Dělat něco bez radosti, hřích a peklo. Byl jsi nevěrný, jel jsi na prašivém koni, byl jsi ihned potrestán, neměl jsi přitom radost. Možná myslíš, že ano, ale na dně duše byl těžký smutek. Zdá se mi, že s radostí je krásné i zemřít. Snadné, žádoucí. I smrt má dvě tváře, bratříčku. Pohoří Černej, květinové hory. Cestu do jejich údolí, která spadají spod strmých Černejských hor, uzavírají bílé skalní brány. Jen vodopády se z nich spouštějí před obřími vápencovými portály skal, před jejich kolmými vysokými stěnami pronikavě hvízdají hejna alpských rorísů, jinak než u nás. Strmo a kamenito. Na koncích údolí jsou vesnice. Utěšené domky na pokosených svazích, ale dojít k nim lze pouze pěšky nebo na oslu. Všude květy, velké, bujné, barevné, teplomilné. Květy u domků a hlavně jižní divoké květy na holých skalách. Vysoko nad údolím svítí Ariana, bílá a strmá hora, tak strmá, že kdo si tehdy plakal únavou či samotou, ztracen ve skalních plotnách. Strmě spadají Černejské hory jen k jihu do údolí Černé, jedné z nejkrásnějších řek Rumunska. Na severu jsou patrné již vysoké kamenité pastviny hor Carku, které se připojují k bezcestným horám Godeanu. Tady končí jižní Karpaty. Seděl jsem kdysi unaveně pod horami na břehu potoka. Oheň hořel, po stezce kolem vody se vraceli do samot lidé, krávy a kozy z luk a pastvin z lesů. Zdravil jsem, čají upíjel, stmívalo se. Když jsem si chystal nocleh pod skalou, hrnul se z dola od samot zástup dětí. Hlavičky se jim třásly nedočkavostí, ale zastavili se daleko, měli strach. Některé měli v rukou kameny. Zavolal jsem na ně. Pustili kameny, přišourali se. Nejstarší začal brebentit, ostatní se s úlevou smáli. Ukázalo se, že jim rodiče vyprávili, že pod horami u lesa sedí strašný cizinec s vousy až na zem. Tak asi vznikají na konci jižních Karpat pohádky. Strach zmizel. Vousy byly mnohem kratší. Dlouho do tmy mě pak děti trýznivě ohmatávali. Bedlivě pozorovali, jak uléhám, šuškali, žebrali o české mince, do úst mě strkali usliněné krajíce. Připadal jsem si jako Mungo Park, první běloch, který zavítal na horní Niger. Mehedinc. Horké hory. 1000 metrů nad řekou se tyčí Mehedinské hory, nejzazší výběžek jižních Karpat. Strmě, bíle. Trnité houštiny, bezcestné skaliny, tvrdé traviny, z nichž nejtvrdší a nejvzácnější osinatec třtinovitý. Zářivě bílé skály tam porůstají banácké borovice a neznámé jižní rostliny. Rostliny voní a cikády zpívají. Teprve až se budeš drát přímo vzhůru, na hřeben srázem od 7 pramenů poznáš, co jsou to Mehedinské hory. Podivuhodná rokle řeky Tasna, která ústí do Černé u 14. kilometru. Strmá, hluboká a černobílá. Černé sosny, bílé skály. 100 metrů stupňovitě do výše. Jako by ses díval na staré japonské kresby tuší. Neprůchodný kaňon naplněný peřejnatou vodou. Nad ním indiánské planiny. Prožil bys na nich rád stáří. Ležíš, pozoruješ stáda. Ovce a malé černé kvičivé vepře, huňaté kozy. Krásná země, kde se můžeš válet v ovčích bobkách a nezesměšníš se. Víš, nad stády voda mizí a hory opět zbělají. Až nahoře se stříbřitě lesknou Mehedinské. Nad dalekými večerními vápenci zapadá slunce. Věrný druh. Noci jsou teplé a vonné jižním mírem. Pod horami jsou staré lázně. Ještě rád se v nich budeš léčit, bratříčku, po dlouhých jihokarpatských cestách, ve starých svatých vodách Herkulových. Napřed je budeš pozorovat z nesmírné výše, až budeš scházet z Domogledu, nejvyšší hory a nejstarší uherské přírodní rezervace. Od Bílého kříže uvidíš Herkulovy koupele, jako je výdají ptáci. Sleď dolů a navštiv horké prameny. 7 divokých vřídel vyvěrá pod skalami, volně pro každého. V největším z nich, v kamenné sluji pod cestou, budeš i ty sdílet jednotu s trpícím lidstvem. Nic si neošklif. Ponoř se do teplé vody s nejubožejšími, kulhavými pastýři s trupatými stařenami. Cikánky odkládají haleny a jen v 7 sukních do půl těla obnažené sestupují do nevýslovné mikve. Na hladině se pak vznášejí růžové balóny, vzducholoďky. Budeš se divoce léčit smrdutou vodou. Smrdutou vodu budeš lokat. Ven vyjdeš nádherně zdravý. Poslední bratrské slovo. Zelené vichry vanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil Poutnické hory a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé. Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější, jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí. Nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku, v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských říší bez předchozího, pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a zklamání, které tě nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluji Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o Zarathustrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě, své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku má stará divoká moudrost.
0: Takový byl poslední, 5. díl Karpatské hry od místního autora Miloslava Neverlého. Děkujeme. Už teď najdete všechny díly i na našem webu Českého rozhlasu Liberec a také v aplikaci Můj rozhlas. Tak můžete využít i tyto platformy a znovu si díly připomenout. My si teď chvíli zahrajeme a popřejeme dobrý poslech.

Dnes jsme vám představili chystaný sichrovský pohár, kterého se můžete zúčastnit i vy 35. Následoval tip na nevšední výstavu do Galerie Lázně v Liberci, nespočet kulturních pozvánek anebo závěrečnou rozhlasovou četbu Karpatské hry od Miloslava Nevrlého. Mimochodem už teď je zveřejněna na našem webu liberec.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas, tak se můžete podívat. Mějte se krásně, ať se vám daří, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš, opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou propustí všechny zaměstnance. Nová základna pro záchrannou službu v Jablonci bude hotová do konce června. V Tato bytech plánují opravit hostinec a zítra bude převážně slunečno, teploty do 24 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Více než 150 zaměstnanců společnosti Inteva Products z Rychnova u Jablonce nad Nisou přijde o práci. Firma, která se zabývá výrobou dílů a příslušenství pro automobilový průmysl, svůj závod v Rychnově zruší. Během letních prázdnin propustí všechny zaměstnance. Nově má výrobu kvůli nižším nákladům přesouvat do Rumunska. Jak uvedla mluvčí Intevy, o ukončení výroby vedení firmy rozhodlo po pečlivém zvážení všech možností a alternativ a je ochotné podporovat zaměstnance při hledání nové práce. Stavbaři dokončili výstavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu v Jablonci nad Nisou v Průmyslové ulici u okružní křižovatky. Její součástí bude i záložní operační středisko pro případ, že by dispečink v Liberci měl problémy. Nejdřív ho ale bude nutné vybavit, jak říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Jde o informační systémy a technologie záložního operačního střediska. Zakázku vyhrála firma Total Service, která s těmito technologiemi má zkušenosti v rámci zdravotní záchranné služby za 74 milionů korun. Středisko by mělo být zprovozněno do konce června letošního roku.
0: Obec Tato bytech chystá opravu budovy hostince u Studničků. Nemovitost vloni koupila za 5 milionů korun. Hostinec stojí v sousedství tamního kulturního domu a obec tam chce pohostinské služby zachovat. Pokračuje nezávislá starostka Tato byt Lenka Malá.
3: Chceme, aby to zůstalo teda restaurací se stejným názvem. Chceme tam působit jako z pozice restaurace, venkovního stánku a podobných aktivit. Vedle máme kulturní dům, kde se pravidelně každý měsíc konají kulturní akce.
0: Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v České republice požádala ambasáda Spojených států amerických. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. V izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka bude podle ministra Vojtěcha minimálně 3 týdny.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů Celsia a bude nejprve polojasno, postupně jasno. A také páteční ráno bude slunečné, jasno a polojasno, zůstane ještě zítra dopoledne. Odpoledne se nebe zatáhne na oblačno a naměříme od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Sjezd ze silnice 1/35 do nádražní ulice v Chrastavě ve směru od Liberce je kvůli stavbě kruhové křižovatky uzavřený. Objížďka vede přes sjezd na Bílý kostel nad Nisou, tam přes okružní křižovatku zpět na silnici 1/35 a ve směru na Liberce dá sjet do Chrastavy. Výjezd z Chrastavské nádražní ulice ve směru na Hrádek nad Nisou je otevřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybrid.

0: poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
0: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu, a nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
0: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Oromava Keren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno, tým Zapsaný spolek, tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno týmu, který tady je a která bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže 3.
1: Když se zakládal Brno tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy. Dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a...
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci,

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná, dá se to říct takhle.
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok, nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo? Jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, ano. Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestala jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše, větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stanice Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně je. U vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže byste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. No a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju.
1: Neexistuju, prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, manažerem, kdy on už ví, že

0: furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože si myslím, že je hrozně důležitý a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech, rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám

0: představila superstar.
1: Ano, je superstar, je za vším. Ano, ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. A no, Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Tak myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru té zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo vy mě tady nevidíte bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nechty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jak kosa hovorí. No snad ne. To doufám, že ne, já nevím, ty brďo, ne, doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jen kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela, jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu, nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, že jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout, přesně tak, že víte co? Mějte se tady. No, vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké,
1: bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle se jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle se jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali by mě hrozně moc zajímalo, mě ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak přeložit?
1: Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, její text umí vymyslíte a ten váš vám a někdy občas vypadne.
1: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů. Řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu Jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme

Nové Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalmana spol a jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitone, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984 a o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

tomu sal tolik let, pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plánu.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Ryze Trimská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš,

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prina, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Tak kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: Na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne. Tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce. Prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery. A předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vstřítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav. A jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak to mám povědět. Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, že jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano, že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté, nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program

0: nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
1: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
2: Vy jste jel také?
1: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
2: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
3: To je úžasné, jak člověk se roste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
1: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, jestli aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
3: Byla to tedy sebevražda?
2: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
1: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
3: Kdo toho nebohého Bormana našel?
1: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
2: Zavřené nebo zamčené?
1: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
2: Vy jste tedy dveře otevřeli?
1: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
2: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
1: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
2: Bylo to tedy klidné manželství?
1: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
2: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
1: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
3: To je jistě zajímavá informace.
2: Vyslechl někdo toho Pitkina?
1: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
2: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
3: Byl tam celou dobu sám?
2: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
1: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
3: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
2: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
1: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
3: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
2: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
1: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
2: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
3: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
1: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
2: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
3: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
2: To je, myslím, dobrá otázka.
1: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
3: Oni se pohádali kvůli účtu?
1: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
2: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Borman prokoukne jeho machinace z účty.
3: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
2: Věděl pan Pitkin, že pan Borman vlastní pistoli?
1: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marco. A o tom, že pan Borman vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
3: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
1: Ano, pan Borman ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistoli chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
3: Uměl vůbec střílet?
1: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
3: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Borman procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Borman náladu?
1: Pan Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
3: Je tam vůbec nějaký bife?
1: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
2: Pan Borman byl v té době v pořádku?
1: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
3: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
1: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
3: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
1: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
2: Tedy i pan Pitkin.
1: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
2: Byla ta skříňka nepoškozená?
1: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout.
4: Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
2: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
1: Doyle. Ahoj, Time.
4: Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
2: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
5: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
2: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
2: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
5: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené. Taky se může stát. Spala jste někdy?
2: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kámoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera, no, a přitom 25. No,
2: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky, jako a...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapešti do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. No, zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do jedné hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak to je v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan, potom madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapálíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní...
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní, tak, pardon, zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel. No, velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, my jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali s polem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam
0: taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžela. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější, když auto supluje ložnici. Tak Pavel napsal, dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlim, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně, kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak tenkrát se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec ta vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu mlhu a přes tu tmu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem, energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přejeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák.
0: Ano.
2: Celých 7, protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: střední
2: tak,
0: Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: Like I'm not in tune, this one's in tune.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, věc si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky, čuk, čukáme ten čudný zvuk. Čuky, čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky, čuk. A láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky, čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych povídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh? Kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta.
1: Hmm.
2: Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, vpředu do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt. Ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: Hmm. Jo. To naprosto chápu. Člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později. Ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie a zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mě ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala. No ale zase jsem musela v noci teda jít a prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no auta, to jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídlišti nebo tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola, nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad
1: hlavou. Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysák, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční

0: pozdrav, no i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tady Jana Poděbradská.
0: Zdravím vás.
1: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
1: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale palandy teda, to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
1: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
1: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo? No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvou znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy
1: tak
0: víc, ale
1: ne,
0: zase...
1: Ne, vůbec ne.
0: Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
1: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
1: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
2: Noční linka.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní v autě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, když jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensku se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní v autě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl s sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikda nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macon. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macon@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká, jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Taky vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tam koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana, ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no tak kluci naštvání byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nám nevzali do města. A my jsme takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, já to nechápu tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne.
0: Ne. To by bylo asi sekec.
1: Možná, že třeba časem potom, už jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se tam nic nestalo. Teď oni nás mohli klidně znásilnit na autě.
0: No jasně. No.
1: Takže nakonec byli ti kluci ještě fakt šestka.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky. My jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. A jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak, tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem že smívám nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi desetka dneska už. No,
0: no vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, ještě, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
1: o rodině. Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, no, jim se vůbec nezlobím.
1: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: Já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál. Kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje
1: to,
0: takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli.
0: Mm-hmm.
1: No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A
0: no.
1: Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujede. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že?
0: Mm-hmm.
1: A ten strážník, co vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. Jsme stěli v noci, jako
0: tam no, se dělo. Abych řekl pravdu, v trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezký.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
7: To zvyženil.
8: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
9: Svoj Trabanta by si směl pořídit.
10: Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
8: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
7: Víš co, zastav, já si vystoupím.
11: Klarino.
7: Rada bych vystoupila.
12: Vy rozumíte Trabantu?
8: Říkají, že jsem odborník.
12: Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím,
2: Maruško. Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to tak chytář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda bydala jinde, že jede s náma a se tam pro nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byly nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, to bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ulice, co to udělalo, jo?
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli. Navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nenaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib. A manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to ano. Bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní, a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. Že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
0: Tak na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to. Přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková
0: viděna
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže už mě to
0: No děkuju,
1: tankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na
1: Ale
0: Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě
0: s domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí.
0: A teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na... víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně. Sedne to tam jak na sedínku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na

a ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, říkám, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme do.
0: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.

0: vyrostli.
1: Správná socialistická dvojice, teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
0: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
1: jen tak.
0: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
1: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
0: No tak... Byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
1: Ano, vybavuji si.
0: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to ti nejde.
1: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
0: A to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
1: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
0: No, tak
1: pomohli.
0: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. Mm. Aby to tady měli takhle za hranice hned, že jo. No, jsme jezdili. A jeli jsme do daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky. Když jsme jeli.
1: Takže tak co ten Moskvič s vámi všechno zažil?
0: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla a říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti, to byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, ježišmarja, teď je tady ještě snad násilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tak bylo spoustu těch kombajnů.
1: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
0: No, ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta, ty tam viděli tyhle se dva anděličky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
1: No tak.
0: Tak byli hodní.
1: Haničko, děkuji vám za váš příběh, přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
0: Jo.
1: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90. Takovou bytovčáku zvaných porevolučních. Takže kamarádům na přísahu do Chomutova. Jedna noc tam v Žigulíku a druhá až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéž by. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka neteř udržuje nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jisti, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tady ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některými z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani sto vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí. Vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný. Hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou. Co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohleto jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outraty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž, ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl –

Hejtman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana rybáře. Tam usedal totiž pan rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvízdl. Tjo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak do růstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ke třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Já jen, co tadyhle tento
jakou to má asi

cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíje. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec, pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku,
pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.